Hledáme parťáky ke kovací lince, tak to ukovej s námi a sejdeme se na kovárně. Na kovárně Viva. Viva.cz

0: Chráním tvůj domov před letními vedry a jsem tak robustní, že odolám i bouřkám nebo zimním mrazům. A kdo jsem? Hliníková venkovní roleta Velux.
1: Sniž teplotu v podkroví a bydli komfortněji s řešeními Velux pro střešní okna Velux. Více informací na velux.cz.

0: Rádio City. Hit Rádio City.
1: Rich Nikovošrot. Auto dosloužilo? Nechte to na nás. Ekologická likvidace autovraků na našich pobočkách Opava Oblouková, Bruntál a Bohumín. Rychle, ekologicky a bez starostí v Rich Nikovošrot. www.vašesběrna.cz.
2: Chlapi, sejdeme se na kovárně. Na kovárně Viva. Jsme zaměstnavatel, o kterého se můžeš opřít, když je na obzoru nějaký trouble. Hledáme parťáky ke kovací lince, tak to ukovej s námi. A sejdeme se na kovárně. Na kovárně Viva. Viva.cz.

0: Chráním tvůj domov před letními vedry a jsem tak robustní, že odolám i bouřkám nebo zimním mrazům. A kdo jsem? Hliníková venkovní roleta Velux.
1: Sniž teplotu v podkroví a bydli komfortněji s řešeními Velux pro střešní okna Velux. Více informací na velux.cz.

0: Rich Nikovošrot, auto dosloužilo, nechte to na nás. Ekologická likvidace autovraků na našich pobočkách Opava Oblouková, Bruntál a Bohumín. Rychle, ekologicky a bez starostí v Rich Nikovošrot. www.vašesběrna.cz.
1: Chlapi, sejdeme se na kovárně. Na kovárně Viva. Jsme zaměstnavatel, o kterého se můžeš opřít, když je na obzoru nějaký trabl. Hledáme parťáky ke kovací lince, tak to ukovej s námi. A sejdeme se na kovárně. Na kovárně Viva. Viva.cz. Hit Radio.

0: Chráním tvůj domov před letními vedry a jsem tak robustní, že odolám i bouřkám nebo zimním mrazům. A kdo jsem? Hliníková venkovní roleta Velux.
1: Sniž teplotu v podkroví a bydli komfortněji s řešeními Velux pro střešní okna Velux. Více informací na velux.cz.
2: Hit Radio City.

0: Radio City. Hit Radio City.
1: Atención!
2: Jen jednou za rok se to stane. Jen jednou za rok máte šanci.
3: Rich Nikovošrot. Auto dosloužilo? Nechte to na nás. Ekologická likvidace autovraků na našich pobočkách Opava Oblouková, Bruntál a Bohumín. Rychle, ekologicky a bez starostí v Rich Nikovošrot. www.vašesběrna.cz.
4: Chlapi, sejdeme se na kovárně. Na kovárně Viva. Jsme zaměstnavatel, o kterého se můžeš opřít, když je na obzoru nějaký trabl. Hledáme parťáky ke kovací lince, tak to ukovej s námi. A sejdeme se na kovárně. Na kovárně Viva. Viva.cz.

0: Chráním tvůj domov před letními vedry a jsem tak robustní, že odolám i bouřkám nebo zimním mrazům. A kdo jsem? Hliníková venkovní roleta Velux.
1: Sniž teplotu v podkroví a bydli komfortněji s řešeními Velux pro střešní okna Velux. Více informací na velux.cz.

0: Grande.
1: It's Hozier.
2: Máš chuť na devadesátky? Zkus nové Hit Radio 90. To jsou největší hity 90. let non-stop. Poslouchej v aplikaci Rádia CZ a v DABu. On air.
0: Online.
2: I v aplikaci Rádia CZ. Hit Radio.
3: 6. hodina, krátké zprávy a David Jošt. Česká televize vybrala o 600 milionů korun víc. Veřejnoprávní médium loni vybralo na poplatcích bezmála 6,5 miliardy korun. Růst přineslo zvýšení poplatku na 150 korun a rozšíření okruhu plátců. Počet poplatníků vzrostl na téměř 3,5 milionů domácností. Letos ČT očekává výnos kolem 6,8 miliardy korun. Budoucí financování ale může změnit plánovaný přechod pod státní rozpočet. Kuvajt uzavřel vzdušný prostor po íránském útoku. Íránská armáda oznámila, že útočí na americké základny v Kuvajtu, Bahrajnu a Jordánsku. V Bahrajnu zněly sirény kvůli hrozbě dalšího útoku. Úřady zatím nehlásí oběti ani škody po nejnovějších úderech. Jde o další eskalaci konfliktu po amerických a izraelských útocích na cíle v Íránu. Čeští fotbalisté dorazili do mexické Guadalajary, kde odehrají svůj první zápas na mistrovství světa proti Koreji. Z Dallasu letěli necelé 3 hodiny a po příletu je přivítalo asi o 10 stupňů chladnější počasí než v Texasu. Ještě dnes večer místního času absolvují svěřenci trenéra Miroslava Koupka předzápasový trénink. Zítra ve 4 ráno jim budeme držet palce. A teď už pojďme k nám do regionu.
4: Praha udělala další krok ke stavbě stanice budované linky metra D nádraží Krč. Dohodla se s vlastníky pozemků v okolí Krčského nádraží na majetkovém vyrovnání. O dohodě budou ještě hlasovat zastupitelé. Stanice nádraží Krč je součástí druhého úseku nové linky metra. Jeho stavba by měla začít koncem letošního června. Dnešní den aprílový proměnlivý, z kraje pod mrakem, slabý déšť, posléze oblačnost proměnlivá, odpoledne četné přehánky nebo dokonce bouřky a na večer opět ubývání mraku. Nejvyšší teploty 15 až 17 stupňů. Z Prahy Lucia Daňková.
2: Sleduj a vyhrávej! Sleduj Hit Radio na Instagramu. Soutěže, zákulisí rádia a spousta zábavy. Instagram Hit Radio.

0: Snídaně šampionů s Michalem, Vlasem a Davidem. Snídaně
1: šampionů. Já to tam vždycky zapomenu.
2: Ty jsi to zase nevyměnil.
1: Já to zase nevyměnil. Dámy a pánové, krásné ráno, 6:02 vás vítáme u snídaní šampionů. Vítejte v pánském klubu, dneska jsme v oslabení.
2: Je to tak a budeme i zítra, pokud se nepletu.
1: Budeme i zítra, takže tohle bude chlapský ranní diktát. Tak my vám moc děkujeme, že tu jste s námi. No a uděláme si to hezky, pustíme Beautiful Day, to se hodí na start. Čtvrteční snídaně šampionů, tady jsou YouTubečka, hezké ráno. Hit Radio City.

0: Na Beautiful Day budeme muset počkat někdy do příštího týdne, kdy se vrátí léto. Posloucháte Hit Radio, YouTubečka, 6 hodin, 6 minut. Michal a David s vámi, dobré ránko. Mě by zajímalo, jaká je ta první věc, kterou uděláte při příchodu do práce. Co, Davide, co je to první? Ty chodíš dřív než já, tak co je to první, co uděláš, když sem přijdeš?
1: Tyjo, já jsem vždycky ještě tak strašně rozespalej, že si to asi tak na první dobrou nevybavím. Aha. Světla nerozsvícím, protože tady máme fotobuňku, takže prostě jenom sednu za počítač, napíšu heslo. Jasně. A jdu na to.
0: Tak, já vlastně, když přijdu, tak přijdu k počítači a nastavím tady všechny ty věci, aby to tady fungovalo, aby to hrálo. Ale já jsem tady totiž našel, proč se o tom bavím, jo? Že podle průzkumu produktivity většina lidí po příchodu do práce prvních 15 až 30 minut nedělá vůbec nic. Jo? Je tam hromadný rituál ve vaření kafe, obejít kolegy musíme a nachystat třeba počítač, pokud pracuješ v kanceláři, nebo případně nějaký stroj.
1: To je zajímavý. My jsme teda v tomhle případě výjimkou, protože máme 6:07 a už jakoby v uvozovkách něco děláme.
0: No, já jsem přijel v 5:56. Jo, takže to znamená, že bych měl teďka ještě jako fora, ještě jako pohodu, jo. Ale my jsme tady v plném pracovním nasazení. No tak mě nás zajímalo, jak to máte vy, jak to vypadá u vás, protože za malou chvíli startuje minuta šampionů, tak jak jste zvyklí, tak nám pojďte napsat, jak se jmenujete, odkud jste a jaká je ta úplně první věc, kterou uděláte při příchodu do práce. Číslo.
1: Třeba navádíte zrovna Hit Radio.
0: Tyhle zprávy, za ty bychom byli moc rádi, kdybyste tam objevili, tak napište na 777-937-777. Za chvíli se k tomu vrátíme, teď posíláme další muziku. Tohle vás bude bavit Maroon 5, Cardi B na Hit Radio. Hezké ráno.

0: takhle pohodově startujeme čtvrteční ráno. Posloucháte Hit Radio Snídaní šampionů, Maroon 5, Cardi B, Girls Like You. Bavili jsme se o tom, že podle průzkumu produktivity většina lidí po příchodu do práce prvních 15 až 30 minut nedělá vůbec nic, což není váš případ. Ptali jsme se vás, jak se jmenujete, odkud jste a co je ta první věc, kterou uděláte hned po příchodu do práce. Startuje minuta šampionů teď. Wendy Písek jezdí do práce dřív a dává si s kolegyní ranní snídani, takže náš rozjezd je velmi super. Pavel Nevšová postaví vodu na kávu a dají si kávu s kolegou. Dana Hradec umeje si ruce z MHD a otevře okna. Martina Praha první, co udělá, je, že si dá vařit vodu na kávu a zapne počítač. Markéta Litvínov vezme papíry, jde nastartovat autobus a pak káva. Květa Děčín otevírá od 8, v práci je od 7 a hned po příchodu popadne koště a vysavač a uklízí. Michal Jesenicko, do práce chodím o 20 minut dřív, abych si stihl udělat kafe a nachystat auto a vyjet přesně podle jízdního řádu. Lucka Hranice, opravdu první věc, kterou udělá v práci, je, že zapne rádio a pak dá zrní andulce, kterou má v kanclu. Ondra Bohumín, rádio nám běží 24/7, protože nejde vypnout, takže hned jako první věc zapínám kávovar. A teďka si říkám, jestli toho lituje.
1: To jsem zrovna chtěl říct. Visí tady ve vzduchu jeden velký otazník. Kdyby neběželo, vypnul, nebo kdyby šlo vypnout, vypnul bys ho?
0: Mě zajímalo, proč nejde vypnout, jo? Jestli, já jsem zažil jednu firmu, že to rádio bylo hrozně vysoko a nedalo se na tu zásuvku dosáhnout a opravdu tam jako jelo furt, jo? Mm-hmm. Že nešlo ani přiladit. Já to chtěl zkusit, byla tam jiná stanice, nešlo to. Takhle, těch zpráv od vás přišly další stovky. My vám strašně děkujeme, akorát to nestihneme. Bohužel přeci všechno, my si to tady projedeme. No a co posíláme pro vás všechny, ať už děláte při příchodu do práce cokoliv, tak to je další muzika. Tohle vás bude bavit. Taylor Swift, The Fate of Ophelia, a za malou chvíli se staví taky Tayo Cruz, Break Your Heart, tady na Hit Radio, 6 hodin, 13 minut. Hezké ráno.

0: Takhle vám hraje čtvrteční Hit Radio. Ladíte snídaně šampionů, to nám dělá obří radost. Tayo Cruz, Break Your Heart, 6 hodin, 20 minut. No a dnes startuje světový šampionát ve fotbale. Dnes v 9 večer hraje, a oprav mě Davide, Mexiko a Jar.
1: Nemám co opravit.
0: Je to tak. Dobře, pamatuju si to správně. Přiznám se, David mi to řekl před tím vstupem. Takže Mexiko a Jihoafrická republika. Nicméně, co je pro nás teda zajímavější, tak to je zápas, kdy na trávník nastoupí naše repre proti Jižní Koreji.
1: Je to tak. Zápas startuje zítra ve 4 ráno.
0: Ve 4 ráno, tak to budeme muset vstávat. Ale vem si, napadlo mě, ten, kdo je třeba na noční, tak když to začíná ve 4, tak poslední dvě hoďky stráví na tajňáka s telefonem v ruce a zapnutým fočusem.
1: No vlastně všichni máme tak trošku štěstí, pokud nás právě teď v 6.21 posloucháte, protože je velká pravděpodobnost, že stáváte stejně jako my, velmi brzy, takže si nebudete muset přivstávat o tolik.
0: To je pravda, to je pravda. Nicméně, co je taky tady jasný, takže všichni fotbaloví fanoušci, čeští fotbaloví fanoušci jsou už taky na svých místech.

0: Chráním tvůj domov před letními vedry a jsem tak robustní, že odolám i bouřkám nebo zimním mrazům. A kdo jsem? Hliníková venkovní roleta Velux.
1: Sniž teplotu v podkroví a bydli komfortněji s řešeními Velux pro střešní okna Velux. Více informací na velux.cz.
2: Ryčny Kovošrot. Auto dosloužilo? Nechte to na nás. Ekologická likvidace autovraků na našich pobočkách Opava Oblouková, Bruntál a Bohumín. Rychle, ekologicky a bez starostí v Ryčny Kovošrot. www.vašesběrna.cz.

0: Nejlepší dopravní servis a Kuba Bělák. V Praze v Rohožnické ulici u křižovatky s Lukovskou havarovalo osobní auto, skončilo v příkopu. Na místě počítejte s omezením provozu. Přejeme šťastnou cestu a pohodu za volantem.
1: Viditelný zážitek v každém okamžiku vám přináší oční klinika Horní Počernice. Řešení očních vad bez ohledu na věk. www.ocniklinikahp.cz
2: Hit Radio City.

0: Tohle jsou Mirai, tohle jsou Oči. A tohle je taky čtvrteční Hit Radio s vámi Michal Knejp, David Jož, hezké ráno a David má ranní update.
1: Ranní update.
2: Český fotbalový dres se ve světě moc nelíbí. Prestižní sportovní web The Athletic hodnotil dresy všech 48 účastníků šampionátu. Český červený dres označil za fádní a udělil mu 46. místo. Naopak nejlépe dopadla africká Ghana. Rock for People pokračuje i přes nepřízeň počasí. Hlavní hvězdou dnešního programu budou Limp Bizkit, kteří se na festival vrací po 10 letech. Skupina už v minulosti v Hradci hrála, její vystoupení ale přerušila silná bouře. Ani dlouhé cestování autem na dovolenou nemusí být úplná tragédie. Podle odborníků se stačí na cestu dobře připravit. Doporučují časté pauzy, protahování a taky dobrý playlist.
0: No tak třeba nás právě teď posloucháte někdo, kdo právě teď vyrážíte na dovolenou autem a mizíte z propršený republiky směr na jich. Chápeme, rozumíme, no tak o muziku, o playlist se vám postaráme a to dokud nás signál kousek za hranicema nerozdělí. Nicméně i v zahraničí můžete naladit vaše Hit Radio přes apku Radia.cz a to si myslíme tady s Davidem, že je naprosto all right.

0: Where you are, Hit Radio, Niko Santos, ať jste kde jste, díky, že ladíte. Dobré ráno v 6.39. Už jsme se o tom bavili, připomeneme ještě jednou, dnes startuje mistrovství světa ve fotbale a vy se ho můžete vychutnat na nové televizi. Vyhrát můžete OLED telku Samsung v hodnotě 23 000 korun. Jak na to? Chceme za to jediné, podělte se s námi na webu hitradio.cz o vaši nejhistorku ze stěhování a už v zítřejší snídani šampionů jednoho z vás vybereme a tuhle parádní telku někdo vyhraje. A můžete to být právě vy. No a kdyby vám náhodou neklapla televize, máme pro vás ještě další tip na výhru. Ono to stěhování znamená pro spoustu lidí nejenom stres, ale i velký výdaje, proto MND, dodavatel energií, přichází ještě s další soutěží, ve které můžete každý týden získat 15 000 korun na nastěhování a výhru můžete využít třeba na stěhovací firmu, novou výmalbou nebo vybavení domácnosti. Stačí do prohlížeče zadat mnd.cz/stěhování a zanechat na sebe kontakt.
1: Hrajeme s MND každý týden o 15 000 korun na stěhování. Stačí zanechat kontakt a souhlasit s nezávaznou kalkulací energií na mnd.cz/stěhování.
2: Spolehlivé auto na dovolenou. Přece Suzuki. Nyní navíc všechny modely se slevou až 50 000 a zárukou až 10 let. Více na suzuki.cz.
3: Když uvidíte Albert neporazitelné, levnější nehledejte. Tento týden u nás. Jihočeské máslo 250 gramů s apkou za 39,90 a soličelo prosecco 3/4 litru s apkou pouze za 59,90. Albert. Dle srovnání k 3. 6.

0: Nejlepší dopravní servis a Kuba Bělák. Pozor na nehodu v Praze v Rohožnické ulici u křižovatky s Lukovskou, skončilo osobní auto v příkopu. A s 10minutovým zdržením počítejte v koloně na příjezdu do Prahy od Kolína. Šťastnou cestu.
1: Řidiči, jezděte bezpečně s apkou Co-Pilot od Kooperativy a získejte až 40% z pojištění vašeho vozidla zpět. www.coopilot.cz.
2: Tak jo, šampioni, zpátky k hitům na Hit Radio.

0: Opět Radeček, Mária Čírová, vloupám se, tohle je Hit Radio snídaní šampionů. Krásné ráno vám přeje Michal a David. Máte služební auto nebo máte auto na operák? Tak obojí má extrémní výhody, buď jenom tankujete, nebo v případě auta na operák, k tomu platíte nějaký měsíční bakšiš navíc. No jo, jenomže my se k těm autům chováme jako držení ze řetězu. Správci firmních flotil pláčou nad tím, v jakém stavu jim lidi vracejí auta.
1: Jak se říká, z cizího benzín neteče.
0: To je pravda, to je pravda. Tak máme tady report o stavu vracených aut z leasingu, jo, různých služebních aut. Tak Češi se k firmním autům chovají brutálním způsobem. Mezi, pozor, nejčastější extrémy patřilo převážení stavební suti v kufru luxusních manažerských sedanů, bytle s hnojem na kožených sedačkách, anebo totálně zničený interiéry od domácích mazlíčků bez přepravních boxů. Jo, taková je situace. A já to teda chápu, já se musím přiznat, Davide, jo. Asi 8 let zpátky mě kamarád poprosil, jestli bych mu z Prahy do Vrchlavíne odvezl od jeho známého podlahu. Mm-hmm. Jo. Že toho moc není, říkám, jasně, tak na západě Prahy jsem to naložil. A třeba po 10 minutách, co jsem vyjel, jsem toho začal litovat, jo. To auto brutálně sedělo. Škrtalo až, jo. Byl pátek odpoledne, takže totálně ucpaný město a měl jsem tu odvahu jenom, že jsem to dovezl k sobě domů na druhou stranu Prahy a tam jsem to vyložil, jo. Chtělo se mi fakt brečet, já jsem fakt chtěl vystoupit, ale jsem chtěl od toho auta odejít, takže chápu, pyšnej na to nejsem a jestli se ptáš, Davide, ano, bylo to firmní auto.
1: Zrovna jsem chtěl říct, doufám, že jsi měl firmní auto.
0: Ano, bylo to firmní auto, už bych to teda neudělal, to bylo opravdu blbost, jo. A mě by zajímalo, co nejdivnějšího jste v autě vezli vy. Takhle, Jasmin tady není, tak podle mě její auto vypadá jako pojízdná parfumérie a sekáč dohromady, tam to je jasný. Ty jsi něco, bez něco divného v autě někdy? Třeba podlahu nebo tak?
1: Já jsem vozil spoustu divných věcí, protože jsem, když jsem začínal s řízením, měl starou Škodu Felici v kombiku. Aha. Obrovský kufr. Takže cokoliv bylo potřeba přepravit, včetně třeba stavebního materiálu, všechno se tam vlezlo, krásně to auto sloužilo.
0: Takže stěhovák.
1: Stěhovák.
0: Nicméně, asi všichni víme, jaký je nejlepší terénní auto. Víš, Davide?
1: Nechám se podat.
0: Firmní oktávka.

0: is falling down.
1: Spolehlivé auto na dovolenou. Přece Suzuki. Nyní navíc všechny modely se slevou až 50 000 a zárukou až 10 let. Více na suzuki.cz.

0: Právě teď je ten správný čas na nákup nábytku Jamal do vašeho domova. Nábytek Jamal, v bydlení jsme doma. www.jamal.cz.
1: On air.
2: Online.
1: I v aplikaci Rádia.cz. Hit Radio.
3: 7:00 krátké zprávy a David Jošt. Cukrovka stojí zdravotnictví až pětinu veškerých nákladů, tedy kolem 120 miliard korun ročně. Nemocí trpí přes milion lidí a jejich počet dál roste. Do roku 2030 může dosáhnout 1,3 milionu pacientů. Jen asi polovina léčených má cukr pod kontrolou, což vede k vážným komplikacím i invaliditě. Ministerstvo zdravotnictví a lékaři proto připravují dlouhodobý plán prevence a léčby do roku 2035. Bill Gates vypovídal před vyšetřovací komisí o svých kontaktech s Jeffrey Epsteinem. Uvedl, že tehdy plně nechápal rozsah jeho zločinů a stýkal se s ním kvůli získávání financí pro charitativní projekty. Podle agentury Reuters také řekl, že ho Epstein vydíral kvůli jeho mimomanželským vztahům. Epstein, odsouzený sexuální delikvent, zemřel v roce 2019 ve vězení. Trumpova politika komplikuje mistrovství světa, přísná imigrační pravidla USA zasáhla i fotbalový šampionát. Americké úřady odepřely vstup somálskému rozhodčímu i fotografovi irácké reprezentace. Iránský tým se potom kvůli omezení musel ubytovat v Mexiku, protože v USA nesmí přenocovat. Problémy s vízy mají také fanoušci. A teď už pojďme k nám do regionu.
4: Praha hledá světlušky. Projekt vědců z České zemědělské univerzity, který má zmapovat, kde se těmto světelkujícím broukům v metropoli daří a jak početné jsou jejich populace. Do sběru dat plánují zapojit i obyvatele metropole, kteří jsou pro projekt klíčoví. Světlušky by mělo být možné sledovat od července. Dnešní den proměnlivý, z kraje zataženo oblačno, slabý déšť, postupně oblačnost proměnlivá a odpoledne opět četné přeháňky nebo bouřky. Na večer ustávání srážek a ubývání mraků a teploty kolem 17 stupňů. Z Prahy Lucie Daňková.
1: Jsme v éteru, ale taky v chytré aplikaci Rádia.cz. Zjistíš, co jsme hráli, co

0: napadli dva muži, Michal Knejp, David Jož, dneské ráno.
1: Ahoj všem i ženám.
0: Ahoj i ženám. No, Jasmin nazvala holinky a vyrazila na festák Rock for People, tak zdravíme do Hradce Králové, samozřejmě vás všechny, kdo právě teď ladíte, a přejeme fantastické čtvrteční ráno. Teď další muzika, tady pan Sheeran.

0: 7 hodin, 6 minut, Hit Radio, Ed Sheeran, Shivers. Krásné ráno. Pohádali jste se někdy s vaším partnerem, že jste měli chuť do něčeho praštit? Mm-hmm. Máme tady příběh, borec to vzal doslova a po domácí Itálii zdemoloval platební terminál v tramvaji a na policii pak řekl, že potřeboval vybít vztek po hádce s přítelkyní. A tak by mě zajímalo, jak to vypadá u vás? U vás, když se doma s vaším partnerem pohádáte, jak to vypadá u Davidu, když se náhodou, jakože se nehádáte, ale když náhodou nějaká taková přestřelčička tam vznikne, jak to vypadá? Představ si tu situaci.
1: Snažím se ty emoce držet pod kontrolou.
0: Ano, ale?
1: Ale někdy se mi to úplně nedaří.
0: A rozflakáš něco, anebo prostě se jenom zdejchneš?
1: Spíš se jenom zdejchnu a potřebuji jenom upustit páru.
0: To máme stejně, to máme stejně. To je takovej ten osvědčený způsob za mě, jak ze sebe dostat nějaký případný vztek, když bouchnou ty saze, tak buď se zdejchnu, buď se zavřu vedle, nebo třeba si sednu do auta a jdu se projet.
1: Nebo se třeba vykřičíš.
0: Jakože na toho partnera, anebo že jdeš na balkóna. Proletáři!
1: Třeba.
0: Třeba. No tak zajímalo by nás, jak to vypadá u vás, kdo nás sladíte, když se pohádáte. Vlastně, pojďme najít to nejbizarnější, nebo to nejdražší, co jste kdy v amoku pohádce s partnerem rozbili nebo zničili.
1: To jsem zvědavej.
0: To by nás zajímalo, jestli se k tomu přiznáte. Může to být naprosto anonymní. Případně, jak vypadá vaše hádka, když se, jak to uklidníte, jak tu situaci vyklidníte. Jo? Ať máte na výběr víc možností, tak budeme rádi, když nám to nahrajete jako hlasovku přes WhatsApp na 777 937 777 nebo nám to pošlete klasicky zprávou a my se na vaše příběhy moc těšíme. Ella Henderson, Rudimental Alibi, další parádní muzika pro vás, 7:08, hezké ráno.

0: Bude 7:15, vy ladíte čtvrteční Hit Radio, tohle je snídaně šampionů. Dobré ráno. Domácí hádka. Muž, žena. Borec odešel, v tramvaji rozbil platební terminál, protože si prý potřeboval vybít vztek. Tohle se stalo a chtěli jsme po vás, ať se přiznáte, co nejbizarnějšího, nejdražšího jste kdy v amoku po hádce s vaším partnerem rozbili. No a podle vašich zpráv to vypadá, že i u vás občas vládne pořádná Itálie. Několik zpráv, několik hlasovek, tak začneme třeba tou od Hanky. Ahoj kluci, nehádáme se, v hádce se kolikrát řekne to, co už nejde vrátit. Vezmu raději Hafana na procházku a vypadneme, po návratu dáme kávu nebo panáka a popovídáme si.
1: Nádherný.
0: Ideální stav. Taky píše Eva, jednou mě ex opravdu naštval do ruda, tak jsem začal ve vzteku po něm házet, co mi přišlo pod ruku, talíře, skleničky a přitom jsem ještě na něj křičela, že si kvůli němu rozbijím výbavu. Tak asi tak. Další zpráva od Ivči, dobré ráno, no tak já rozbila futra, jelikož jsem třískla s dveřmi a ulomil se tam kus. Ale bývalý si zlomil ruku, jelikož praštil dveří a neuvědomil si, že to jsou ještě ty pevné dřevěné. No jo, karma. Další zpráva od Lucky. Dobré ráno. Můj ex jednou vzal talířem o zeď a pak prorazil pěstí dveře. Bylo zajímavé pak sledovat, jak majiteli bytu vysvětluje, co se stalo. Ale vždy po větší hádce měl potřebu balit si věci a sedat do auta. A to bylo něco na moje nervy.
1: Škoda, že neřekla, jak to teda nakonec vysvětlil tomu majiteli.
0: Já si myslím, že to vysvětlil, já nevím, že možná na těch papírkách, kterýma to vysvětloval, byl Palacký a tady Destinová. Tak máme tady taky pár hlasů. Tak začneme tou od Karol.
2: Krásné ráno, tady Karol. Já nevím, jestli vás potěším, ale my se s partnerem absolutně vůbec nehádáme. Nikdy jsme se nepohádali a jsme tak nějak jako v chillu neustále, takže se těším, až tady uslyším nějaké ty zajímavosti.
0: Tak zajímavosti už proběhly a taky tady máme hezkou hlasovku od Lenky.
3: Krásné dobré ráno, tak já tady teďka jedu autem a jedu se svojí 85-letou maminkou a ta si zrovna vzpomněla, že před taťkou kdysi rozflákala hrnek, že prostě vsteky před něj mrzkla hrnek. Ale asi to máme v rodě, protože já si pamatuju, že kdysi jsem hodila po svým ex-manželi talíř. Omlouvám se, ale opravdu tenkrát měla jsem nádobí ještě kdysi za krále Klacka nebyly myčky a já jsem prostě tenkrát steky, hádali jsme se a já jsem vzala ten talíř jako ten létající talíř prostě a talíř letěl. Je pravda, že se nic nestalo, talíř proletěl okolo jeho hlavy a rozbil se o kuchyňskou linku. Ale ono vždycky to udobřování je takový milý. Takže hezký den a nepleťte si talíře s létajícím talířem. Čau, Lenka.
0: Jsem chtěl říct, že obdivuju odvahu chlapů, který se hádají se ženou, která stojí v kuchyni. No, a má v ruce různé nástroje, které může vrhnout. Nicméně, líbilo se mi, jak řekla Lenka, a s tím souhlasím, že na hádkách je nejkrásnější to usměřování.
1: Amen.
0: Amen, hezké ráno.

0: 7.20, Alvaro Soler, tohle je čtvrteční hit Rádio Snídaní šampionů, vy nás moc bavíte a my za to děkujeme. Ještě tady přečtu jednu zprávu, kterou napsala Blondies. Ahoj, já jsem byla zamlada v hádkách poměrně Italka, po partnerovi jsem hodila vázu anebo kosmetickou taštičku, což mě mrzelo, protože jsem trefila topení a všechny pudry a stíny se mi rozsypaly.
1: Ajajaj.
0: Ale nejlepší pro mě byly hádky v autě, když jsem řidič já, tak jsem řekla, ať si vystoupí. No a pak to došel, asi 20 kilometrů. Hezký den, Blondies. No tak děkujeme za zprávu a vy, kdo jste teďka v autě, my víme, že nás tam ladíte, tak bez hádek, ať nejdete pěšky, jo. Za malou chvíli vám řekneme, jak to na silnicích vypadá, bude aktuální doprava a taky... Tady vykouzlíme nějakou další parádní muziku, konkrétně Lady Gaga a Abrakadabra. Zastaví se Ivana Stovky, no a potom budete taky soutěžit o další vstupenky na Vysočina Fest v Rychlé pětce, tak si to nenechte u té zeské ráno.
2: Spolehlivé auto na dovolenou. Přece Suzuki. Nyní navíc všechny modely se slevou až 50 tisíc a zárukou až 10 let. Více na suzuki.cz.
3: Hit Radio. Hit Radio.
4: Bring the action.

0: Chráním tvůj domov před letními vedry a jsem tak robustní, že odolám i bouřkám nebo zimním mrazům. A kdo jsem? Hliníková venkovní roleta Velux.
1: Sniž teplotu v podkroví a bydli komfortněji s řešeními Velux pro střešní okna Velux. Více informací na velux.cz.
2: Hit Radio.

0: nejlepší dopravní servis a Kuba Bělák. V Praze v ulici k Barandovu směrem od Pražského okruhu před odbočkou na Slivenec bourala 4 osobní auta, počítejte se zdržením. A pozor na nehodu v Rohožnické ulici u křižovatky s Lukovskou.
1: Viditelný zážitek v každém okamžiku vám přináší oční klinika Horní Počernice. Řešení očních vad bez ohledu na věk. www.ocniklinikahp.cz
2: Hit Radio City.

0: takhle vám hraje čtvrteční Hit Radio. 12 Andělé v 7.32, krásné ráno s vámi Michal Knejp, David Jošt a David pro vás má opět ranní update. Pojďme na to.
1: Ranní update.
2: Do módy se vrací starověká wellness metoda, takzvané pravilo, při kterém jsou lidé zavěšováni na lana za končetiny. Celý proces přináší nejen fyzickou úlevu, ale taky hlubší propojení těla a mysli. Pradu nosí ďábel a taky astronauti. Italský módní dům představil svůj oděv se speciální vnitřní vrstvou, který budou nosit astronauti NASA mířící na měsíc. Značka tak dosáhla svého dlouhodobého cíle, že se stane prvním luxusním módním domem, který prorazí ve vesmírném průmyslu. Telefonování za jízdy odpovídá podle odborníků stavu opilosti. Používání mobilu v ruce během řízení výrazně snižuje pozornost řidiče. Podle expertů může být dopad na soustředění srovnatelný až s hladinou 2,5 promile alkoholu v krvi.
0: Počkej, 2,5 promile, to je strašně moc, ne? To už nemůžeš ani vnímat, ne?
2: Strašně velký množství. Samozřejmě záleží třeba na tom, jak jsme zvyklí, nebo no, jakou jasně máme tělesnou hmotnost. Odpovídá to třeba 5 až 7 pivům a je už u něj těžké riziko opilosti, zvracení výpadky paměti, ztráta koordinace.
0: Jak to tak poslouchám, tak si říkám, jestli není lepší normálně řídit a pak ten telefonát vyřídit.
3: V klidu. Popivka, že?
0: Pojďme soutěžit. Rychlá pětka, 4 lístky na už 12. ročník Vysočina Festu. To tady máme pro někoho z vás, tak pokud byste chtěli vyrazit zadáču na tenhle festák, pište chci soutěžit na 777 937 777.

0: 7.37 a to je čas na rychlou pětku.
1: Rychlá pětka.
0: Celý tento týden vám rozdáváme vstupenky na Vysočina Fest, každý den 4 kousky. Těšit se můžete třeba na kapelu Lucie, na Miraj, Činasky, Staví se divoký byl, bude tam i Ben Kristovo, Mac 21.
2: Už 12. ročník.
0: Už 12. ročník, pozor. A to od 2. do 4. července v Jihlavském amfiteátru. No a s námi ve vysílání je Jarka. Jarko, hezké ráno.
3: Hezké ráno,
0: Jarka z Kozlan u Třebíče. Jarko, už jsi někde byla na Vysočina Festu, nebo to bude premiéra?
3: No, už jsme byli, tak myslím, že tak aspoň 8krát.
0: Ty bláho, 8krát. Tak po 9, že byste vyrazili a zadarmo, co ty na to?
3: No tak to by bylo skvělý.
0: No tak pojďme na to.
1: Otázka první. 5 vteřin na odpověď.
0: Jarko, která česká zpěvačka naspívala hit Sladké mámení?
3: Helena Vondráčková.
0: Přesně tak.
1: Otázka druhá. 4 vteřiny na odpověď.
0: Kolik hodin mají 2 dny?
3: 48.
0: Mhm.
1: Otázka třetí. 3 vteřiny na odpověď.
0: Jak se jmenuje hlavní město Itálie?
3: Itálie, Řím.
0: Řím je správně.
1: Otázka čtvrtá. 2 vteřiny na odpověď.
0: Co je zítra za den?
3: Pátek.
0: Ano, a poslední pátá otázka. Kolikátý ročník Vysočina Festu se letos koná?
3: 12.
0: Jarko, 12. a ty tam jdeš po 9.
3: Paráda.
0: Tak slyším, že máš radost, slyšíme s Davidem, že máš radost, to jsme moc rádi, takže 4 vstupenky jsou tvoje. Nemůžeme se nezeptat, s kým vyrazíš, nebo s kým takhle vyrážíte jako opakovaně.
3: No, jezdili jsme s manželem a s dcerou.
0: Mm-hmm.
3: Teď už je dceři 17, takže teď vezme možná nějakou kamarádku nebo kamaráda.
0: Mm-hmm.
2: Mně se líbilo, jak Jarka u každé odpovědi měla intonačně takový malý otazník, jakože se nebyla jistá, ale u pátku tam byla naprosto suverénní.
0: Přesně, páteček víme všichni. Tak Jarko, 4 stupenky posíláme, moc si to užijte od 2. do 2. července v Jihlavském amfiteátru. Lucie, Miraj, Činasky, Divoký byl, Ben Kristova, Omek 21 a hromada dalších, bude to parádní. Tak děkujeme a přejeme hezký čtvrtek.
3: Já taky hrozně děkuju a jsem šťastná, díky.
0: To jsme rádi, měj se hezky, ahoj.
3: Ahoj.
0: Ahoj. A zítra poslední 4 lupeny na 12. ročník Vysočina Festu opět o 7:30 tady v Rychlé pětce.
1: Rychlá pětka ve snídani šampionů.

0: Za malou chvíli 7:45, dáváte si čtvrteční Hit Radio, s vámi Michal a David, přejeme krásné ráno. No a nejenom, že pro vás máme každý den spoustu parádní muziky, ale taky hromadu soutěží. No a další soutěž, která by vás mohla bavit, je soutěž Hit, který se vyplatí. Funguje to tak, že pokud máte nějaký oblíbený song, který 100% máte, který třeba aktuálně nemůžete vyhnat z hlavy, tak když nám ho napíšete na web hitradio.cz do registračního formuláře a pak ho během víkendu uslyšíte ve vysílání Hitradia a do 10 minut zavoláte na 800 937 937, tak máte velikou šanci vyhrát parádní chytré hodinky Garmin, dětské hodinky Garmin v hodnotě 7,5 tisíce korun. Tak pokud byste se chtěli zapojit, komplet detaily, podrobnosti najdete na webu hitradio.cz a třeba je tohle váš oblíbený song. Stejně jako nás tady ve studiu Šabůzí, to s Davem milujeme, Bar Song.
1: Zatím nevolejte. Zatím nepište.
0: Ale klidně ho běžte napsat na web hitradio.cz, pokud je tohle ten váš favorit. Nicméně tenhle favorit za malou chvíli zahraje tady u nás na Hitradiu. Staví se i Katy Perry a přidáme aktuální dopravu. Info pro vás, kdo nás sladíte za volantem. Hezké ráno.
2: Spolehlivé auto na dovolenou. Přece Suzuki. Nyní navíc všechny modely se slevou až 50 tisíc a zárukou až 10 let. Více na suzuki.cz.
3: Hit Radio, Hit Radio.

0: nejlepší dopravní servis a Kuba Bělák. Pozor na nehodu v Praze v ulici k Barandovu směrem od Pražského okruhu před odbočkou na Slivenec. Bourala 4 auta a 10 minut se teď zdržíte v koloně na příjezdu do Prahy po dálnici D8.
1: Řidiči, jezděte bezpečně s apkou Co-Pilot od Kooperativy a získejte až 40% spojištění vašeho vozidla zpět. www.coopilot.cz.
2: Tak jo, šampioni, zpátky k hitům na Hit Radio.

0: vlastně taková definice počasí za poslední měsíc, hot and cold. Posloucháte Hit Radio Katy Perry, 7.55, dobré ráno. Dnes startuje svátek všech fotbalových fandů. Ano, mistrovství světa ve fotbale, které jsme si my jako Česká republika naposledy užili v roce 2006, takže bychom to po dvou dekádách zopakovali.
1: Je to tak, na tady ten okamžik jsme čekali dlouhých 20 let. Já ještě připomenu, že tehdy v Německu v roce 2006 jsme se zúčastnili skupiny E po boku Itálie, Ghany a Spojených států a přesně v tady tom pořadí ta skupina skončila. Nakonec Česko zůstalo na třetím místě, třetím nepostupovém místě se třemi body. Takže doufáme, že letos to bude úspěšnější.
0: No, nicméně taky svět byl úplně jiný v roce 2006. Žádný sociální sítě, že jo, mobily, volání drahý, lidi si četli v tramvajích, autobusech noviny. Co dál? Taky si lidi posílali řetězový e-maily ještě, určitě pamatujeme. Na vyzvánění jsme měli Crazy Froga.
1: Je fakt, že i hudba byla trošku jiná.
0: A právě hudba rok 2006 nám dal hromadu parádních songů. Ano, už je to 20 let. Shakira, Wyclef Jean, Hips Don't Lie. Taky něco tanečního. Na tanečních parketech fungovalo nejlíp tohle.
1: Takže funguje dodnes.
0: Tohle funguje dodnes. Tohle hraju dodnes a lidi to baví. Lidi to baví. No a co taky dost funguje dodnes je tenhle song z roku 2006. No jo. Gnars Barkley. Crazy, taky tohle je 2006, 20 let zpátky. Je to neuvěřitelný takhle, nebudeme tady plakat nad tím, jak ten čas utíká, protože prostě s tím nic neuděláme, ale můžeme se hezky zabavit u tohohle songu a do toho roku 2006 se aspoň na chvíli vrátit. Na Hit Radio, Gnars Barkley, Crazy, chvíli před osmou.

0: auto na dovolenou? Přece Suzuki. Nyní navíc všechny modely se slevou až 50 tisíc a zárukou až 10 let. Více na suzuki.cz.
1: Hey, I'm Dua Lipa.
2: Hi, I'm Lenny Kravitz.
3: Právě teď je ten správný čas na nákup nábytku Jamal do vašeho domova. Nábytek Jamal, v bydlení jsme doma. www.jamal.cz.
4: On air.
1: Online.
4: I v aplikaci Rádia CZ. Hit Radio.
5: 8. hodina, krátké zprávy a David Jošt. Evropa přestává vnímat Spojené státy jako spojence. Průzkum Evropské rady pro zahraniční vztahy ukazuje výrazný pokles důvěry Evropanů v USA. Ameriku jako spojence vnímá už jen 11% respondentů, před půl rokem to přitom bylo 16. Většina dotazovaných nevěří, že by USA Evropě v případě krize přišly na pomoc. Současně roste podpora vyšších výdajů na obranu a snížení závislosti na amerických zbraních. I když se české domácnosti učí fixovat ceny energií, řada lidí nechává své účty za zemní plyn a elektřinu pořád plynout. S tímto přístupem ale zbytečně přeplácí, navíc je vhodné pravidelně zvažovat změnu dodavatele. Kolik se dá takto ušetřit, říká Jiří Matoušek ze společnosti Centropol.
6: Nejvíc ušetří ti, kteří elektřinou nebo plynem vytápějí. Běžná úspora se pohybuje v řádech tisíců korun a nejčastěji mění dodavatelé ti, kteří ušetří oproti v tu dobu, kdy toho dodavatele mění a platnému ceníku toho původního dodavatele, tak třeba 3, 4, 5 tisíc korun.
5: Výhodné nabídky bývají u fixací na 1 až 2 roky. Podle odborníků jsou bezpečnější časově omezené závazky. Rusko staví na hranicích s Finskem novou vojenskou základnu, pojmout by měla až 6 tisíc vojáků. Na místě, kde dříve nebyla výrazná vojenská přítomnost, tak vzniká asi 10 kasárenských budov a velitelství. Výstavba začala letos na jaře a podle expertů jde o reakci na vstup Finska do NATO. Základna má být součástí nového 44. armádního sboru a celá oblast se má stát důležitým operačním centrem. A teď už pojďme k nám do regionu.
7: Praha udělala další krok ke stavbě stanice budované linky metra D nádraží Krč. Dohodla se s vlastníky pozemků v okolí Krčského nádraží na majetkovém vyrovnání. O dohodě budou ještě hlasovat zastupitelé. Stanice nádraží Krč je součástí druhého úseku nové linky metra. Jeho stavba by měla začít koncem letošního června. Dnešní den aprílový proměnlivý, z kraje pod mrakem, slabý déšť, posléze oblačnost proměnlivá, odpoledne četné přehánky nebo dokonce bouřky a na večer opět ubývání mraku. Nejvyšší teploty 15 až 17 stupňů. Z Prahy Lucia Daňková.
8: Chceš si nechat zahrát hit podle sebe? Každou středu večer hrajeme na přání. Svůj hit si objednej na webu hitradio.cz. Hitradio.cz.
9: Dneska je to tady pánská jízda, s vámi Michal a David, krásné ránko.
5: Ahoj.
9: Jasmin, ta je někde v Holínkách na festivalu Rock for People.
5: Prostě ty, co měli přijít, nepřišli.
9: Ty, co měli, nepřišli prostě, no, tak jsme tady my, tak snad vám to stačí, krásné ráno vám všem, kdo nás sladíte. Nicméně dva dny před prvním koncertem v Edenu vydává Eva Farna nový single a ten si za malou chvíli exkluzivně vychutnáte tady na Hit Rádiu. Tak nechoďte daleko od rádia, teďka další muzika Nickelback. Hezké ráno. Hit Radio.

0: Lost Frequency s Ellie Due a X Ambassadors Back to You. 8 hodin 10 minut. Posloucháte Hit Radio, krásné ránko. Asi se shodneme na tom, že Slavice Eva Farna je k nezastavení. Single s Merem, vzpomeneš si, ten patří stále mezi nejhranější v rádích. Track Perpetuum Mobile, trendy na sockách, stejně tak novota Big Mac. No a nejenom tyhle, ale určitě i starší kousky si budete moct užít v Edenu. První ze tří koncertů startuje už za dva dny, v sobotu 13. června.
1: No je vtipný, že jsme tady před chvílí mluvili o šampionátu v roce 2006, kdy se naposledy český výběr na turnej představil. A právě v roce 2006, a to jsme zapomněli zmínit, vyšla taky písnička Měl jsi mě vůbec rád od Evy Farny.
0: Měl jsi mě vůbec rád, kterou známe 100% úplně všichni. Možná o dost mladší jsme na ní tancovali někde, já si pamatuju. Byli jsme na ní v Hradci Králové v Aldisu, byli jsme tam teda největší a asi jediný kluci tenkrát na střední a všude kolem nás malý holky. Eva taky byla mladší, ale Měl jsi mě vůbec rád funguje dodnes.
1: Je vtipný, že když jsme se bavili o tom, co se za těch 20 let od posledního šampionátu, poslední české účasti změnilo, tak jsme si neuvědomili, že vlastně Eva Farná tehdy vystupovala v Hradeckém Aldisu a dneska vyprodává Edeny.
0: Přesně tak, třikrát za sebou dokonce. No, my jsme slíbili na začátku hodiny, že vám pustíme její nejnovější song, single Neříkej, co má se stát. Je to o tom naučit se pouštět kontrolu, důvěřovat procesu a životu, o přijímání toho, co život chystá, aniž bychom ho pořád měli potřebu plánovat a kontrolovat. Je totiž v pohodě někdy bloudit nebo jít špatně, děje se to, co má se stát. Tohle přesně říká o poselství singlu sama Eva Farná. Tak neříkej, co má se stát, my budeme se dál. A zní to sakra dobře. Na tomhle songu spolupracovali Jenda Vávra, René Dank a Rony Janeček, no a v ten poslední jmenovaný se postaral o produkci stejně jako u všech třech posledních singlů. Je to novej zvuk a myslím si, že si na to budeme muset u Evy trošku zvyknout, ale myslím si, že to zvykání nebude trvat dlouho, protože to zní fantasticky. Tak pojďme na to. Neříkej, co má se stát. No a připomínáme, že vy se můžete na velkolepou show v Edenu dostat úplně gratis, protože u Jirky Plnáře mezi 12. a 15. rozdáváme vstupenky. Tak nás leďte i po 12. a třeba na tenhle koncert vyrazíte úplně gratis. Eva Farna, neříkej, co má...

0: blame on me.
1: To je hlas.
0: Don't put your blame on me.
1: Rag'n'Bone Man Human, Hit Radio, 8 hodin 19 minut. S vámi Michal a David a Jasmin tu dneska není a myslím si, Davide, že to je velká škoda, protože Jasmin by nám určitě řekla něco k tomu, že skončila další řada Survivora.
2: No je fakt, že my jsme Survivorem nepolíbení, takže my vlastně víme jenom, že skončila další série.
1: Já jsem to teďka, my jsme to tady právě četli na internetu, přiznám se, bez mučení vůbec jsem nevěděl, že něco takového probíhalo, ale čtu tady, že to vyhrál nějaký oťas, Otík, protože prý uměl nejlíp intrikovat.
2: Tak Otíka známe, nosí ještě pořád ty velký sluchátka.
1: Jo, no tak tenhle Otík uměl nejlíp navigovat zase teda, jo. Nebo nejlíp, no. Pak víš, jak to dopadlo s tím sloupkem. Takhle, co je rozhodně nejdůležitější informace pro nás všechny, pro vás, kdo posloucháte, že nám všem už pomalu končí Survivor. S názvem Pracovní týden, zítra páteček. No jo, to je důležitější. Sean Baker, Hey, Hi, Hello, to budou další hity pro vás, staví se taky Rose, Bruno Mars a Pate, no a myslíme i na vás, kdo nás sledíte na cestách za volantem, přidáme aktuální dopravu. Tak hezké ránko.
3: Spolehlivé auto na dovolenou. Přece Suzuki. Nyní navíc všechny modely se slevou až 50 000 a zárukou až 10 let. Více na suzuki.cz.

0: Nejlepší dopravní servis a Kuba Bělák. V Praze v Českomoravské ulici směrem do centra u křižovatky s Lisabonskou bourala dvě osobní auta. A bouralo se taky v Úvalské ulici u křižovatky s Černokosteleckou. I tady dávejte velký pozor.
1: Největší hity, nejlepší nálada a skvělé výhry. To je snídaně šampionů na Hit Rádiu. Kdekoliv a kdekoliv přes apku Rádia.cz.

0: Chráním tvůj domov před letními vedry a jsem tak robustní, že odolám i bouřkám nebo zimním mrazům. A kdo jsem? Hliníková venkovní roleta Velux.
1: Sníž teplotu v podkroví a bydli komfortněji s řešeními Velux pro střešní okna Velux. Více informací na velux.cz.

0: My víme, že si to zpíváte. Rose, Bruno Mars a Paté na Hit Rádiu. Aha, aha, 8.31. David má pro nás ranní update.
1: Ranní update.
2: Elektrokola se stávají rizikem, na silnicích přibývá úmrtí. Podle statistik tvoří většinu obětí starší lidé, u nichž hraje roli nižší zkušenost i vyšší rychlost těchto kol. Odborníci upozorňují, že jarní sezona bývá v tomto směru nejrizikovější, tak opatrně. Český fotbalový dres se ve světě moc nelíbí. Prestižní sportovní web The Athletic hodnotil dresy všech 48 účastníků šampionátu. Český červený dres označil za fádní a udělil mu 46. místo. Naopak nejlépe dopadla africká Ghana. Spotify odhalilo nejčastěji poslouchaného interpreta pro romantické chvíle. Analýza playlistů ukázala, že v hudbě určené pro intimní a romantické situace se nejčastěji objevuje The Weeknd. Data vycházejí ze sestav uživatelů na Spotify po celém světě.
0: To je hrozná blbost. Takže The Weeknd je nejenom král, hitparád, ale i ložnic, jo?
3: Je to tak.
0: Já si nedovedu představit, jak to musí vypadat, když třeba hraje tohle.
3: Velká romantika.
0: Myslíš? A nebo tohle?
3: Má dobrý rytmus.
0: Má rychlý tempo. Jako možná si to dovedu představit u tohohle.
3: Takhle výhoda těch písniček, kromě toho, že jsou romantický, je i že jsou dost krátký.
0: Jasně, je pravda, že teda mě by stačilo refrén jenom, ale to počkej, mě by spíš zajímalo, jak teda, počkej, vyzkoumali, že to zrovna posloucháš u milování. To je otázka, to je vlastně na tomto strašidelné.
3: To nepíšou.
0: To nepíšou. Nevím, to si můžeme domyslet, no. Takže poslouchají nás ty telefony nebo ne? Možná se někdo prozradil, co? Nic, pojďme na plnotočnou 90. Enjoy the silence, tohle podle mě poslouchali moji rodiče, proto jsem tady. Připomínáme, že srdcovky si můžete dát u Jirky Plnáře mezi 12. a 13. Hraje jich dohromady 5 plus jednu vaši, tak už teď můžete napsat na 777-937-777, co je ten váš oblíbený song a třeba se ho od Jirky odpoledne dočkáte.

0: 8.40, posloucháte Hit Radio, tohle je čtvrteční snídaně šampionů, dobré ránko. Dnes startuje mistrovství světa ve fotbale a vy si ho můžete vychutnat na úplně nový televizi. Tady u nás na Hit Radio můžete vyhrát OLED televizi Samsung v hodnotě 23 000 korun. Jak na to? Chceme za to jedno jediné. A to, když se s námi na webu hitradio.cz podělíte o vaši nejhistoriku ze stěhování. A už zítra ve snídaní šampionu jednoho z vás vybereme a tuhle parádní telku můžete vyhrát třeba právě vy. No a takový příběh nám poslala třeba Jitka. Ahoj, když jsem se po rozvodu stěhovala do nového bytu, pomáhali mi dva bráchové, všechno šlo dobře, dokud průvan nezabouchl dveře a klíče zůstaly uvnitř. Takže přišel geniální plán vlézt dovnitř přes balkon. Bráchové vyšplhali na balkon, sousedi koukali z oken a hlavně jedna důchodkyně od vedle, která to sledovala s pusou do kořán. Dovnitř se dostali, hotovo. Jenomže za pár dní jsem zjistila, že po baráku koluje story, že za mnou lozí chlapy i přes balkon, že nabízím sexuální služby. Takže nový začátek, ano, jen s poněkud zajímavou pověstí. No, tak tohle byl příběh Jitky a v případě, pokud vám zítra neklapne televize, tak máme pro vás ještě lepší tip na výhru, protože stěhování znamená pro spoustu lidí nejenom stres, ale i velké výdaje, proto MND, dodavatel energii, přichází ještě s další soutěží, ve které můžete každý týden získat 15 000 korun na stěhování a tuhle výhru můžete využít třeba na stěhovací firmu, na novou výmalbu nebo vybavení domácnosti. Stačí zadat do prohlížeče mnd.cz/stěhování a zanechat na sebe váš kontakt. Tak tvoj.
1: Hrajeme s MND každý týden o 15 000 korun na stěhování. Stačí zanechat kontakt a souhlasit s nezávaznou kalkulací energií na mnd.cz/stěhování.
2: Spolehlivé auto na dovolenou. Přece Suzuki. Nyní navíc všechny modely se slevou až 50 000 a zárukou až 10 let. Více na suzuki.cz.

práce, domů, na cesty, prostě všude, kde nás máte sebou, kamrat. Be Mine, tohle je čtvrteční Hit Radio, 8.52, krásné ráno. A tam se, fandíte fotbalu? Tak pokud fandíte, ale nejste zvyklí stávat brzy a z postele jste třeba vylezli až v posledních minutách, tak zítřejší fotbalový budíček pro vás bude solidní očistec. Zítra ráno ve 4 totiž startuje šampionát pro naše kluky, kdy si to rozdáme s Jižní Koreou a asi se shodneme na tom, že tohle bude brutální útok na biologické hodiny celého národa. Takhle, vy kdo budete zrovna na noční, tak je úplně jasný, že od 4 hodin budete na tajňáka sledovat fočus na mobilu, víme, tak bacha, ať vás u toho nevidíš. Teda pokud se nebudete koukat s ním, to by byla potom jiná. Nicméně pokud vás ani fočus nedonutí vstát, tak my s vámi ten zápas v zítřejší snídaní šampionů rozhodně probereme, takže vám nic neuteče. No tak fandíme našim, ať ty jeho Korejce zvládneme a my se tady na Hit Radio ještě neloučíme, zvládneme. Ještě poslední song čtvrteční snídaně, tohle vás bude bavit, Work From Home, Fifth Harmony a T.I. Dolla Sign. Hezké ráno.

0: Fifth Harmony, T.I. Dolla Sign, Work From Home na Hit Radio a tohle už je ze čtvrteční snídaně opravdu vše. Užijte se vysílání Hit Radio i po deváté, spousta parádní muziky je pro vás nachystaná. Dávejte na sebe pozor, zvládněte čtvrtek a zítra, vy víte, co je za den, jasně, pátek. A taky budeme rozdávat televizi za 23 tisíc korun. Kdyby vás tomu zajímalo víc, tak komplet detaily k soutěži najdete na webu hitradio.cz, tam se můžete do soutěže zapojit.
1: Spolehlivé auto na dovolenou. Přece Suzuki. Nyní navíc všechny modely se slevou až 50 tisíc a zárukou až 10 let. Více na suzuki.cz.
0: Mějte se krásně. Přejeme úspěšný čtvrtek a zítra ráno v 6 se na vás těšíme. Ahoj.
2: Hit Radio má pro tebe ještě víc. Přidej se do klubu posluchačů a získej výhody, které běžní posluchači nemají. Registrace je otevřená na našem webu hitradio.cz.
3: Nejlepší dopravní servis z Prahy a okolí, přejeme dobré ráno, dobré dopoledne. Pokud vás dnes při cestě do práce zaskočila situace na Klamovce, tak nejste sami. Plzeňská postupuje do další etapy oprav a to znamená jinou organizaci dopravy, jak automobilové, tak autobusové. V těchto chvílích počítejte s komplikacemi, zejména v rámci autobusu, provozu autobusu, pokud jedete ze shora od Strahova a Spiritky, počítejte minimálně s 20 minutami na Klamovku. A pokud můžete, tak autobusem se tomuto úseku vyhněte, jinak všechno máte přehledně na našem webu hitradiocity.cz. Praha v těchto chvílích centrem projíždíte s klasickým zdržením od Tančícího domu Ječná na 5 minut, Vlzenova ulice taktéž, krátce se zdržíte také na Nuseláku, naopak 10 až 15 minut Barandák do Břízka směrem do centra, nebo od Černáku po Štěrboholi, úsek Štěrboholské spojky. No a přijezd od Rudné, D5 klasika, také Pražský okruh na úrovni Jinočan a Ořechu minimálně čtvrt hodiny. Vaše dopravní povolejte na 777-937-777.
4: Viditelný zážitek v každém okamžiku vám přináší oční klinika Horní Počernice. Řešení očních vad bez ohledu na věk. www.ocniklinikahp.cz.
2: Hit Radio. Hit Radio. Not working hard. Yeah, right, picture that with a Kodak. Or better yet, go to Times Square, take a picture of me with a Kodak. Took my life from negative to positive. I just want y'all to know that. And tonight,

0: Ed Sheeran.
1: Hi, this is Madonna.
2: On air.
3: Online.
2: I v aplikaci Rádia CZ. Hit Radio City.
4: Je 9 hodin, krátké zprávy pro Prahu a okolí. Dobré dopoledne. Fakultní nemocnice Bulovka večer propustila amerického lékaře, který byl v Kongu v kontaktu s nakaženým ebolou. Nemoc se u něj neprojevila a mohl tak odletět zpět do Spojených států. Na Bulovce zůstal v karanténě 21 dní, když pobýval ve speciálně uzavřeném pokoji, takzvaném bioboxu. Sněmovna má dnes před sebou dvě mimořádné schůze. V poledne se poslanci sejdou z podnětu opozice k možnému střetu zájmů premiéra Andreje Babiše a dotacím pro skupinu Agrofert. V 15 hodin pak začne mimořádná schůze, kterou vyvolal vládní tábor. Poslanci budou pokračovat ve druhém kole debaty o sporné koaliční novele stavebního zákona. Prezident Petr Pavel se odpoledne setká s ministrem zdravotnictví Adamem Vojtěchem. Předmětem jednání je dlouhodobá stabilita financování českého zdravotnictví, podpora paliativní péče nebo řešení nedostatku lékařů.
2: Fotbalový servis.
5: Utkáním domácího Mexika s Jihoafrickou republikou dnes začne fotbalové mistrovství světa, které spolupořádají ještě Spojené státy a Kanada. Zápas má výkop v 9 večer našeho času. Do šampionátu vstoupí i Češi duelem s Koreou. Národní tým se pokusí v Guadalajaře udržet neporazitelnost od nástupu trenéra Miroslava Koubka. Zápas na stadionu pro téměř 50 tisíc diváků začne v pátek ve 4 hodiny ráno našeho času.
4: Dnešní den převážně zatažený s malou pravděpodobností slabého deště, ale odpoledne se mohou objevit přehánky a dokonce i bouřky a mezi tím proměnlivá oblačnost. Takové aprílové počasí v červnu 15 až 17 stupňů.

0: Radio City a tohle je Kuba Urban.
1: 2 minutky po 9. hodině, krásné dopoledne vám všem. Praho, jsme tady. Dneska jsem přišel do rádia se slovy, tak na to, že sobota je vás tady víc než dost.
2: Ano, chtěla bych upozornit na to, že až je čtvrtek, tak Kuba má dnes sobotu. Jsem velmi zvědavá, jak to bude vypadat.
1: Tak jestli jste měli stejný jako pocit, že tenhle týden je zbytečně dlouhý, tak ano, už se nám to blíží ke konci. Tak přátelé, kromě toho, že se budeme učit výslovnost, správnou výslovnost, protože dneska nám to začíná Guadalajara, Guadalajara.
2: Dobře.
1: Dobrý,
2: a,
1: ne?
2: A dál, a další města.
1: No tak dneska
2: nacvičil se... Nacvičil
1: jsi ty další města. Města Guadalajara. Tak dneska samozřejmě čerstvé informace nejenom z hlavního města, ale i z okolí. Máme tady skvělou muziku Nicky Jam a Enrique Iglesias a za pár minut taky Leona Lewis. Přátelé, hezký čtvrtek a dobré dopoledne, Praho.

skvělá Leona Lewis na úvod dnešního dopoledne. Tady je Hit Radio City a za pár minut třeba hodiny anebo Passenger to vám budeme hrát, protože máme zásobu velkých hitů, které nás doprovází třeba v tuhle chvíli i za volanty. Možná už jste slyšeli o tom, že se chystá další velká oprava hlavního nádraží a tak si říkáte, no jo, tak na Hlaváku, to je dávno, co jsem tam byl, to mě moc nezajímá. No pozor, pozor. Od července se začne opravovat stropní deska odbavovací haly, protože do ní zatéká, jo. Nicméně ty logistické práce budou poměrně zásadní. Nejenom, že ta střecha se bude opravovat až do roku 2028, ale to, co nás všechny bude bolet ze všeho nejdřív, tak je start. Protože magistrálu nám na několik měsíců ne uzavřou naštěstí, ale zúží se nám to tam jenom na dva pruhy v každém směru. A podle plánů to vychází skoro na 130 dní omezení. Což prosím vás, jsou 4 měsíce, to není nic moc příjemného. Jo? To znamená, jestli je pro vás Legerová, Wilsonova, ta každodenní rutina, což je pro většinu z nás, aby jsme se vůbec někam dostali, tak si myslím, že se musíme přidat na každodenní meditace tady v koloně, musíme se na to připravit, protože jako nic moc. Opravdu by měli začít v červenci, během prázdnin ještě se to bude dát nějak snést, ale vychází nám to ještě na září a říjen. A to si myslím, že bude jako pořádný kolotoč. Takže obrňte se trpělivostí už o něco dopředu, ano, na 130 dní nám zúží magistrát, která je už tak úzká a i kdyby měla třeba 6 pruhů, tak stále bude dostatečně úzká a prostě vždycky tam budeme stát. Možná přece jenom bude lepší začít využívat čím dál tím víc to metro, koupit si lítačku a tak nějak jako prostě tím autem přes tu magistrálu nejezdit. No, i když já bych vám rád poradil nějaký objízdný trasy, ale ono jich moc není. Rudimental a John Newman, Feel the Love a za pár minut, jak jsem sliboval, hodiny. Tak užívejte dopoledne ve 9:45 na Hit Radio City.

0: Chráním tvůj domov před letními vedry a jsem tak robustní, že odolám i bouřkám nebo zimním mrazům. A kdo jsem? Hliníková venkovní roleta Velux.
1: Sniž teplotu v podkroví a bydli komfortněji s řešeními Velux pro střešní okna Velux. Více informací na velux.cz.

0: Higher Power. Tohle jsou Coldplay, veskrze pozitivní píseň pro lepší to dnešní dopoledne. I když teda nad Prahou to máme zakaboněný a vypadá to, že každou chvíli spadne nějaká kapka. Za pár minut vám dáme Robbieho Williamse a taky Ale Farben, ale je čtvrtek, rád vás vezmu do kina a tentokrát na velkou filmovou pecku, ověnčenou opravdu fenomenálním jménem. Slovo už má Ivoš. I will find you. I'm Batman. Film City.
1: What did you steal? Secrets.
2: Velmi očekávaný nový film Stevena Spielberga je tady. Den odhalení. Je to zase sci-fi, je to zase o mimozemšťanech. Scénář napsal častý Stevenův spolupracovník David Kep. Nasnímal to v podstatě dvorní Spielbergův kameraman Janoš Kaminsky. A hudbu složil legendární John Williams, který dělal už na 30 Stevenových filmech. Good morning, Kansas City. Let's take a look at today. Z toho je jasné, že jsme v dobrých rukou. A když k tomu přičteme ještě Emily Blunt v hlavní roli, co víc si přát? Možná o něco méně nesmyslů a náhod, lepší digitální zvířata a trošku větší kus filmové magie a úžasu, jako to bylo kdysi v blízkých setkáních třetího druhu, E.T. Mimozemšťanovi a nebo i v Jurském parku. I tak je to ale slušná jízda a velmi dobrý kinozážitek, i když jsme na podobné téma viděli lepší kousky. Chcete-li se dozvědět, co jiného se teď v našich kinech promítá, zkuste některý z dalších dílů Film City, které najdete na stránkách hitradiocity.cz/podcasty. Ivo Alač, Hit Radio City 937 FM. Film City.

0: Známá melodie zase v novém kabátu. Baby Goodbye, ale Farben a lehce po 9:45. Už pro vás pečeme a chystáme nejnovější a čerstvé zprávy, nejenom z metropole. Vydáme se na Plzeňskou, tam byl dneska hukot, jeli jste dneska někdo přes Plzeňskou. Prosím vás, oblast Klamovky, tam to vypadalo dneska po ránu trochu jako katastrofa. Všechno vyřešíme a to už za chvíli ve zprávách a Luis Fonsi, jeho Despacito, nás čeká už za pár minut.
1: Dopravní hlídka Hit Radio City. Kdo ví nejlíp, co se děje na pražských silnicích? No přece ty. Tak buď kámoš a dej vědět, jaká je cesta. Dostanej za to benzín zdarma. Napiš nám nebo pošli hlasovku na náš WhatsApp 777 937 777. O tom, kde jsi, jak se ti jede a kde jsou problémy. Každý den dáme jednomu z party naší dopravní hlídky plnou nádrž. Jsme Hit Radio City. Tvůj parťák na silnicích v Praze.
2: Jsme Tukas, rodinná firma, které lidé věří už 35 let. Pomůžeme vám s výběrem vozu, jeho servisem i výkupem. Tukas.cz.

0: Zlepši si náladu.
1: Zlepši si náladu.
2: Aj.

0: Markem Amborem těsně před 10. hodinou. My jsme Hit Radio City a dáme vám Ava Max anebo Imagine Dragons. To všechno už za pár minut. Po 10. hodině vás samozřejmě čeká lehká mozková rozcvička, tak už teď se můžete na to připravovat. Co se děje v Praze, to ví Lucka.
1: Nejlepší dopravní servis z Prahy a okolí, přejeme dobré dopoledne. Tramvajové linky 10, 16, 22 se zhruba po hodinové výluce vrátily na trase náměstí Míru a Čechovo náměstí na svou trasu. Komplikace tady byly kvůli technické závadě. Další komplikace v podobě kolon pak hlásíte stále z příjezdu do Prahy v ulici v Holešovičkách dál k tunelům nebo v Kbelské na příjezdu k Hloubětínu. Na Černáku 10 až 15 minut stále před trvávající kolonie a také to platí kvůli pracím na silnici pro úsek od Rudné a pak na okruhu na úrovni Jinočan a Ořechu směrem k D1. Pokud vás cokoliv na silnicích trápí, dejte vědět a vaše dopravní info volejte na 777 937 777.
2: Řidiči, jezděte bezpečně s apkou Co-Pilot od Kooperativy a získejte až 40% z pojištění vašeho vozidla zpět. www.coopilot.cz.
3: Hit Radio. Hit Radio.

0: Právě teď je ten správný čas na nákup nábytku Jamal do vašeho domova. Nábytek Jamal, v bydlení jsme doma. www.jamal.cz.
1: On air.
2: Online.
1: I v aplikaci Rádia CZ. Hit Radio City.
3: Je 10 hodin, krátké zprávy pro Prahu a okolí, přejeme dobré dopoledne. Oprava plzeňské se ode dneška posunula do další etapy, do oblasti Klamovky. Ráno změna organizace provozu zaskočila zejména cestující autobusovými linkami 191, 149, 167 a 123. Mění se také organizace v automobilové dopravě v ulicích Jinonická, Vrchlického, Prachnerova, Holečkova a Plzeňská. Detaily na našem webu nebo sociálních sítích. Dárců krve v Česku ubývá. Praha slavnostně otevřela opravený pavilon Ústavu hematologie a krevní transfuze a na nedostatek dárců opět upozornil ministr zdravotnictví Adam Vojtěch.
4: Snažíme se skutečně, abychom zvýšili počet dárců krve, protože krev je životadárná tekutina, která nelze zatím jakkoliv uměle nahradit ani vyrobit. Je prostě potřeba, abychom ji darovali, takže prosím, darujte krev, je to obrovsky důležité.
3: Lidé v Česku mohou darovat krev od 18 do 65 let. Květen 2026 byl celosvětově druhým nejteplejším květnem od začátku měření. Zvlášť výrazné teplotní odchylky zaznamenaly oceány, kde teplota vody dosahovala rekordních hodnot, a také Evropa, kam dorazila neobvykle časná a silná vedra. Praha hledá světlušky. Projekt vědců z České zemědělské univerzity, který má zmapovat, kde se těmto světelkujícím broukům v metropoli daří a jak početné jsou jejich populace. Do sběru dat se zapojí i obyvatelé metropole, kteří jsou pro projekt klíčoví. Světlušky by mělo být možné sledovat od července. Dnešní den většinou zatažený oblačný, v průběhu dopoledne přeháňka nebo občasný déšť, pak se může vyjasnit, na polojasno místy oblačno a na večer opět srážky. Aprílové počasí a 17 stupňů k tomu.
1: Žít Prahu, poslouchat City, poslouchat Urbana. Kuba Urban na Hit Radio City. Dobré dopoledne, Praho.
5: Nedá se nic dělat. Přátelé, kamarádi, měli bychom si udělat takový malý šampionát, kdo chytí více světlušek. Tedy pozor, spočítá, jo? Ne, že je budete chytat a budete mít doma místo toho, abyste platili elektřinu. To ne. Hledáme světlušky, Praha hledá světlušky, to se musí v noci, ne?
3: No tak já nevím, ty jsi viděl už nějakou světlušku někde přes den?
5: Neviděl právě.
3: No tak vidíš, takže pravděpodobně tedy, jak uvádí tady údaj, tak od července, a předpokládám, že až se tmí, takže to je v červenci už později než teď, o nějakou hodinku, zase ano. Tak kolem 9:00?
5: 9:10 bych řekl, no.
3: 9:10, tak.
5: Takže okolo 10:00 večer začněte vycházet ze svých obydlí, normálně byste šli spát, ale v tuto chvíli si vezmete lucerničku a budete hledat světlušky. To je hezký projekt. Já už si udělám tabulku takovou speciální, já jsem excelovský expert a budeme se tady přetahovat, kdo našel více světlušek, jo?
3: Já jsem se ještě dočetla, že pokud budete pozorovat a chcete sdílet své údaje, tak přes facebookový profil akce.
5: No, tak a je to tam, dáme si lajčíky, srdíčka, palečky nahoru. Tak David Guetta, Teddy Swims a Tone Senai, za pár minut taky Ava Max a hlavně rozcvičení mozkových závitů. Ty vole, dneska to potřebuju.
1: Hit Radio.

0: Enemy. Tohle jsou Imagine Dragons. A my jsme Hit Radio City. Vždycky po desáté vám udělám takovou malou službičku. Díky City Quizu si můžete nastartovat mozkové buňky. Jo? I když třeba do práce chodíte na sedmou, tak klidně můžete nastartovat až ve čtvrt na jedenáct. Jo? To je úplně v pohodě. Tento týden hudební ukázky, známé hity, které znáte naspaměť. Akorát, že vám je pouštím pospátku. A zní to trochu polsky. Na vás je, abyste přišli na to, jak to vlastně je v originále. To znamená kapela, píseň, napište mi na 777-937-777. Já věřím, že dneska to bude jednoduchý. Už vám to docvaklo? Jestli jo, tak pište 777-937-777.
1: Dopolední kvíz Hit Rádia City. Písemka pro celou Prahu. Let's go.
0: No a ještě důležitá věc, protože pro toho, kdo to zvládne a dopíše se sem ke mně do studia, ať už hlasovkou, přes WhatsApp, SMS-kou, tak hlavně pro něj mám takovou drobnou odměnu. Vezmeme vás do botanické zahrady. Podíváte se na Fata Morgánu, podíváte se po celé té rozlehlé zahradě, vyberete si nějaký krásný víkend, kdy bude ideální počasí a můžete vzít ještě někoho sebou, protože lístky mám rovnou dva. Tak co to je za písničku, která je puštěná pospátku? Že už to víte? No tak to je dobře.

0: zapomenu.
1: Když se probudím a ty tam nejsi, začne se rozpínat smutek má baby. Žádný drama se špatným koncem, moc dobře víš, jak to teď cítím. Neprázdný a teskný, jak zima bez sněhu, přesto žiju, jak nejlíp dovedu. Chybějí mi ty naše zvyky, ale mám v paměti okamžiky. Jak nakláníš hlavu, jak krčíš svůj nos. Ne, nebudu lhát, chybíš mi moc. Tak umeju nádobí, poklidím byt. Věř, že bez tebe tu burácí klid. Přečet jsem stovky knih. Neříkaj, proč mi

0: Lipo a Krištof a taky vaše dopoledne na Hit Radio City. Tak přátelé, congratulations! Ano, ano, ano, ano. Spousta správných tipů, jsem tam nějaký špatný, ale to vůbec nevadí. Renču zdravíme, Ivku, Ivču, Pavlínu, Kamilu, Martina napsala, Jana, Lucka, Lenka to má taky dobře, Katka, Jarin, Michal, Eva, Irena. Těm všem patří určitě plácačka. Jo? A taky Honzovi, který je se mnou na telefonu. Honzo, hezké dopoledne.
1: Taky zdravím, hezké dopoledne.
0: Tak co, pracujete?
1: Ne, dneska mám volný den.
0: Je, ale to je krása, že jste si zrovna vybral čtvrtek?
1: Já jsem si spíš vybral to pěkné počasí, no.
0: No, to se vám úplně nepovedlo, no. To nevadí. To nevadí. Tak, Honziku, zkuste nám říct, co že jste si jako myslel, že je ta písnička puštěná pospátku.
1: No, já jsem tipnul Kláru Očinasky. Mhm.

0: A tipnul jste to naprosto správně. To znamená, že jste to vlastně netipnul, ale věděl jste to. Honziku, gratuluju. Dobrá zpráva. Půjdete do botanické zahrady, máme dvě vstupenky, projdete si to tam, kdy jste tam byl naposledy, Fata Morgana a tak podobně.
1: No já se přiznám, že to je hrozně, hrozně, hrozně dávno, takže se docela i na to těším.
0: Že jo, že jste tam byl ještě se školou, ne, někdy?
1: No, možná, já se obávám, že to asi je i pravda, takže jo.
0: No tak o to víc si to určitě užijte, protože tam je to paráda, jo? Vždycky jednou za čas se tam opravdu vyplatí vyrazit, protože oni to tam zvelebují, je to tam čím dál tím hezčí. Takže, Honzo, užijte si dneska zbytek toho dnešního dne. Čeká vás teda spíš jako odpočinek, anebo budete dodělávat takové ty domácí práce, na které si musíte vzít dovolenou?
1: B je správně, no.
0: Jo, tak, to jsem si myslel.
1: Seznam je plnej, opravdu.
0: Tak to zvládněte, zůstaňte mi na telefonku a mějte se krásně, jo?
1: Bezva, děkuji moc.
0: No a zítra další příležitost, jak vyhrát a jak si procvičit mozkové závity. Od toho jsme tady. Vždycky po 10. hodině náš City Quiz.
2: Dopravní hlídka Hit Rádia City. Kdo ví nejlíp, co se děje na pražských silnicích? No přece ty. Tak buď kámoš a dej vědět, jaká je cesta. Dostanej za to benzín zdarma. Napiš nám nebo pošli hlasovku na náš WhatsApp 777 937 777. O tom, kde jsi, jak se ti jede a kde jsou problémy. Každý den dáme jednomu z party naší dopravní hlídky plnou nádrž. Jsme Hit Rádio City, tvůj partner.

0: Chráním tvůj domov před letními vedry a jsem tak robustní, že odolám i bouřkám nebo zimním mrazům. A kdo jsem? Hliníková venkovní roleta Velux.
1: Sniž teplotu v podkroví a bydli komfortněji s řešeními Velux pro střešní okna Velux. Více informací na velux.cz. Jitra.

0: bitch.
1: Hit Radio.
2: Zlepši si náladu.
1: Zlepši si náladu.

dáváme si Green Day a za pár minut si dáme třeba Cyrilly Stablenin. Překvapení na Klamovce, no jo, tak počítejte s tím prostě, Plzeňskou, jak už jste od nás slyšeli ve zprávách a možná jste to dneska zažili sami na vlastní kůži, tak Plzeňskou máme v další etapě oprav, jo. Což teda způsobuje celkem slušné komplikace s městskou hromadnou dopravou. Dneska to tam spíš stálo, než to jezdilo. A pokud zítra pojedete do práce, já bych vyrazil trošku dřív, anebo bych to vzal úplnou obklikou, protože předpokládám, že i zítra v pátek ráno a dopoledne to tam nebude jako nic moc. A je počítat s tím, že aktuálně se jedná o uzavírku Plzeňské v úseku u Trojice Jinonická, a to do 14. července. Tam potom zůstane uzavřena vozovka ve směru z centra až ke křižovatce s Jinonickou, tak alespoň informuje pražský magistrát, jo? Tak jenom, abyste to věděli, abyste zítra nebyli zbytečně zaskočeni, či snad jste nelamentovali za volantem a nevypustili pár sprostých slov. Ano, i to se občas děje. Dneska máme čtvrtek, to znamená, že večer po 18. hodině vás opět čeká výběr toho nejlepšího z 80., 90. a taky 0. let. A já si dovolím udělat takovou malou pozvánku, protože 80., 90., milénium, to je moje parket. Jo, v tom já jsem vyrůstal. No a pamatuju si moc dobře partičku, takovou jako rodinnou partičku. Pamatuju si to hlavně kvůli písni, která se jmenuje velmi zvláštně Mbap, jo? A teď už řadě z vás jistě docvaklo Mbap. To jsou Hanson? No jasně. Tak takovýhle skvosty pro vás máme i dneska večer po 18. hodině v rámci vysílání Hit Radio Classic. Dáme si třeba Hanson Mbap. Právě teď, my jsme Hit Radio City. Dobré dopoledne. Yes,

Hit Radio City před 10:45. A Tomáš Klus a jeho pocity, nebo Alex Voren už za chvíli. Ale dneska je to datum, tedy konkrétně vlastně zítra, 12. června. Já abych vám to prosím vás vysvětlil. Zkrátka dneska v noci a zítra ráno, to je jedno prostě. Až budete vstávat, tak čeští fotbalisté už budou hrát svůj zápas. Po 20 letech se vrací na mistrovství světa ve fotbale. No a my samozřejmě sníme o postupu ze skupiny. Musím říct, že tam máme Mexiko, Jižní Koreu a Jihoafrickou republiku. A my věříme, že kluci dokážou postoupit mezi ty nejlepší. Je teda pravda, že zatím nás označili jako tým s nejhoršíma dresama, což teda jako nevím. Já nejsem módní guru, díval jsem se na to, mě to zas tak strašný nepřijde, jo. Dokonce si myslím, že máme jako určitou kontinuitu, už léta máme velmi podobné dresy a žádný experimenty tam nejsou, ale tak asi zřejmě módní policie je zvyklá na něco úplně lepšího. Nicméně dneska ráno si nařiďte budíky, protože se 16:00 raní to rozhodně budete potřebovat. První zápas českých fotbalistů nás čeká právě ve 16:00. Tak my vás ovšem budeme informovat, až budete ladit snídaní šampionů, tak se od nás samozřejmě průběžné výsledky 100% rozvíte, takže stačí být v obraze, stačí mít naladěné Hit Radio.

0: s Alexem Warrenem až k 11. hodině. Tak to vám nevím, co dělá to počasí, ale tady v Praze je to každou chvíli. Buď bude strašně pršet, anebo teď vysvětlo sluníčko, přátelé. No, ona, Lucka, si na to posvítí, protože ví, co se děje v Praze.
1: Začneme dopravou, nejlepší dopravní servis z Prahy a okolí. Dobré dopoledne. V Jeremenkově ulici u křížení s Dvoreckou směrem do Modřanské hlásíte kolizi dvou osobáků a zablokovaný jeden jízdní pruh. Menší komplikace byly hlášeny také z Nuclí v křížení ulice Petra Reska a na Vítězné pláni, kde došetřují policisté kolizi dvou osobáků. Stále počítejte z více auty také na Pražském okruhu od sjezdu z D5 nebo pak na Černáku a Štěrboholské. Centrem projíždíte s nárazovým kratším zdržením okolí Tančícího domu nebo také v okolí muzea. Vaše dopravní info dál volejte na 777-937-777.
2: Viditelný zážitek v každém okamžiku vám přináší oční klinika Horní Počernice. Řešení očních vad bez ohledu na věk. www.ocniklinikahp.cz.

0: Právě teď je ten správný čas na nákup nábytku Jamal do vašeho domova. Nábytek Jamal, v bydlení jsme doma. www.jamal.cz.
1: On air.
2: Online.
1: I v aplikaci Rádia CZ. Hit Radio City.
3: 11. hodina, krátké zprávy pro Prahu a okolí, dobré dopoledne. Poškozená trolej zastavila dopoledne vlaky mezi hlavním nádražím a Smíchovem. Některé rychlíky od Plzně a od Tábora jedou odklonem a končí ve stanici Praha Vršovice. Omezení se dotýká i vlaku od Ústí nad Labem, které pak končí v Holešovicích. Dopravce doporučuje mezi Smíchovským a hlavním nádražím a také mezi Holešovickým a hlavním nádražím využít metro. Jízdu veteránů 1000 mil československých z Prahy do Bratislavy a zpět v Opletalově ulici ráno odstartoval prezident Petr Pavel. Na start se postavilo 130 historických aut, z toho více než polovina od českých výrobců.
4: Je tady přehlídka nádherných aut československé výroby z předválečné doby, což tady dokazuje těch více než 70 vozů z české produkce. Tehdy ještě auta byla krásná a je moc hezký se na ně podívat. Je to nadšení těch lidí, kteří je dávají dohromady. Je to vlastně takový pokračování umu těch našich inženýrů, konstruktérů z předválečné doby.
3: Zítra veterány čeká okruh po Slovensku a v sobotu návrat do Prahy okolo 17. hodiny před budovu Národního technického muzea. Kanada zakáže sociální sítě pro děti mladší 16 let a regulovat bude také chat boty. Provozovatelům, kteří zákaz poruší, hrozí vysoké pokuty. Kanada ke kroku přistoupila několik měsíců poté, co sociální média pro mladé lidi zakázala jako první země na světě Austrálie. Naše tenistky se ve čtvrtfinále poháru Billie Jean Kingové utkají s Velkou Británií. Rozhodl o tom dnes los v Shenzhenu, kde se finálový turnaj od 22. do 27. září pak uskuteční. Titul obhajují Italky. V případě postupu Češky narazí v semifinále na lepšího z dvojice Kazachstán-Španělsko. Kuba to už naznačil, proměnlivé počasí v průběhu dnešního dne. Dnes je vlastně možné cokoliv. Přehánky, déšť, zatažená obloha, dokonce odpoledne i bouřky. Polojasno, teď aktuálně, a teploty ale velmi nízké. 17 stupňů kolem 14. hodiny to budou maxima a na večer se ochladí na 15.
5: Ale tak sněžit nebude, ne?
3: No tak samozřejmě v 15 stupních těžko sněží, že?
5: Je, ale to bylo chytré, ano.
1: Prahu, poslouchat City, poslouchat Urbana. Kuba Urban na Hit Radio City. Dobré dopoledne, Praho.
5: Je vidět, že my nejsme jenom váš jako energetický parťák na dopoledne v Praze. My nejenom, že víme, co se všechno v Praze děje a co se kde šustne. My dokážeme rozdávat i opravdu jako přelomové myšlenky. To se mi líbí, víš, jakože v 15 stupních přece nebude sněžit.
3: Tak dává to smysl, ne?
5: Určitě, já to jenom jako podepisuju, protože z našeho vysílání, jak sami slyšíte, se dozvídáte velká fakta, ověřené informace a tak to prostě je, jo? Kdybyste náhodou pochybovali, není důvod.
3: Samozřejmě i hity vás čekají, že? Dál.
5: Tak když budu chtít.
3: Máš něco?
5: dáme Avril, dáme Shakiru a hlavně já už tady sepisuju pražského uličníka, přátelé. Je čtvrtek, vrhneme se do ulic hlavního města a dneska to budou rovnou dvě ulice a má to svůj důvod. Hitra.

0: this is perfection.
1: Se Shakirou jsme se dostali až 11 minut za 11. Hit Radio City a Ray Dalton za pár minut jeho Blood Runnin'. Je čtvrtek, nejvyšší čas otevřít encyklopedie pražských ulic. No jasně, vždycky dvakrát v týdnu vás po 11. hodině beru přímo do ulic, které tady v metropoli máme a možná ani nevíte, že tady jsou, a já se vám budu snažit vysvětlit, proč se jmenují tak, jak se jmenují. A dneska jsem si vybral absolutní specialitu, jo? Jsou to totiž rovnou dvě ulice, které k sobě neodmyslitelně patří. V podstatě jako ruka k ruce. A to doslova. Protože tady v Praze máme ulici Pravou a Levou. Kde konkrétně jsme? Jsme na Praze 4 v Podolí mezi Vltavou a Kopcem na Pankrác. Hned poblíž Pravé a Levé najdete Podolskou vodárnu a taky park Antonína Engela. Jak se tam dostanete, tak asi nejjednodušší je využít tramvaj nebo autobus. Dojedete na zastávku Podolská vodárna, jezdí tam trojka 17, 21, autobus 134 a nebo noční tramvaj 92. Zajímavé je, že obě ulice, aby si asi nezáviděli, tak mají schodně 290 metrů a obě jsou taky jednosměrné. No a teď ta otázka přímo pro vás. Tak co? Pravá, levá, dobrý, ale vlastně jako vůči čemu jsou pravé a levé? Vůči řece, vůči kopci, vůči nějakému parčíku, nebo kdo si v Podolí řekl jako, hele, uděláme to jako v tělocvičně, to znamená pravá a levá, a jde se, jo? Tak na to vám odpovím už za chvíli. Vy mezi tím můžete tak trošku přemýšlet. A napsat mi na 777 937 777, jo? Za pár minutek to rozsekneme a dneska jsme v Podolí, ulice Pravá a Levá.

My jsme Hit Radio City a vždycky dvakrát v týdnu, v pondělí a ve čtvrtek, cestujeme pražskými ulicemi, aby byste se dozvěděli, jak třeba vznikly, anebo že je vůbec v Praze máme. No a v Podolí máme dvě ulice, které jsou vlastně tak nějak spojené. Já bych řekl, že doslova nerozlučně spojené. Levá a pravá. No a vy jste možná přemýšleli, jako tak vůči čemu jsou vlastně jako nalevo a napravo. No tak já vám to prozradím, jo. Podle toho, co mně se podařilo najít, tak se levá a pravá jmenují podle polohy vůči Podolské ulici. To znamená vůči té hlavní ose, vůči té hlavní části Podolí. Právě jedna je na pravé straně a druhá na levé straně, ale musíte stát správně, jo? Musíte, se otočíte, tak to logicky bude obráceně. Takže dávají rozhodně smysl tyhle dvě ulice jako pár, jedna bez druhé by byla divná, takže máme levou a pravou. Podle všeho, co jsem tak nějak dohledal, tak se jmenují už velmi dlouho, ještě předtím, než se v roce 1929 vystavila Podolská vodárna, tak ulice levá a pravá tam skutečně byly. No a jestli jste tam někde byli, jestli jste někdy procházeli levou a pravou, jestli jste někdy byli v Podolí, tak jste si možná mohli všimnout, že v souvislosti s názvem těch ulic tam najdete i takové drobné překvapení, které do ulice pravá a levá umístili místňáci. Co by to tak asi mohlo být, že jo? No, sedí to tam, jak se říká, je ta zadní část na hrnec, jo? Všichni víme, o co jde. Tak co vy? Bydlíte v Podolí? Chodíte tudy? Pracujete tam? Byli jste tam někdy? Procházeli jste? Projížděli jste ulicí levou nebo pravou? Napište mi na 777-937-777 a společně ten dnešní příběh pražského uličníka dokončíme už za chvíli.

0: Chráním tvůj domov před letními vedry a jsem tak robustní, že odolám i bouřkám nebo zimním mrazům. A kdo jsem? Hliníková venkovní roleta Velux.
1: Sniž teplotu v podkroví a bydli komfortněji s řešeními Velux pro střešní okna Velux. Více informací na velux.cz.

Zapomenem na to, co bylo před náma, je nový den. Zas vyjde slunce až tam, kde budem jen ty a já ruku.

I tento hit od Miraj na letošních Hradech CZ dostane zelenou. Dojeďte i na festival bezpečně s aplikací Co-Pilot a získejte až 40% z pojištění vašeho vozidla zpět. Přejeme vám více zábavy s kooperativou. Pojišťovnou pro život, jaký je.

krátce po 11:45. Sání dobrého poledne, samozřejmě ode mě, dobrou chuť k obědu. A zítra, mějte už myšlenky na to, že bude pátek. Kuba Urban se loučí, Hit Radio City taky pomalu, ale jistě, ještě vám rozhodně do té doby, než nabídneme čerstvé zprávy, dám Linkin Park, nebo taky Jennifer Lopez s Pitbullem. No a Jirka Pelnář vám za chvíli v srdcovkách zahraje... Applebee. Těšte se na to. Zítra v 9. Ahoj.

0: Zlepši si náladu.
1: Sleduj Hit Radio na Instagramu.
0: Zlepši si náladu.
1: Soutěže, zákulisí rádia a spousta zábavy. Instagram Hit Radio.
0: Zlepši si náladu.
1: Zlepši si náladu. Hit
2: Radio. Nejlepší dopravní servis z Prahy a okolí, dobré odpoledne. Krátké kolony na Pražském okruhu na úrovni Jinočan a Ořechu, pak také na Černáku směrem na Štěrboholi dál do centra. Popojíždíte kolem 5 minut v oblasti kolem Motola, Kukulova, Karlovarská a Bělhorská. Vaše dopravní info volejte na 777 937 777.
1: Chceš si nechat zahrát hit podle sebe? Každou středu večer hrajeme na přání. Svůj hit si objednej na webu hitradio.cz.

0: Poslouchej i naše podcasty. Snídaně šampionů, rozhovory a zábava. Podcasty Hitrádia na Spotify a všech podcastových platformách. On air.
1: Online.
0: I v aplikaci Rádia.cz. Hitrádio.
2: Je 12 hodin, dobré poledne u zpráv přeje Lucie Daňková. Sněmovnu čekají dvě mimořádné schůze. Teď v poledne se poslanci schází z podnětu opozice k možnému střetu zájmu premiéra Andreje Babiše a dotacím pro skupinu Agrofert. 15 hodin pak začne mimořádná schůze, kterou vyvolal vládní tábor. Poslance čeká druhé kolo debaty o sporné koaliční novele stavebního zákona. Po aktuálním ochlazení se o víkendu začne mírně oteplovat, a to zejména na Moravě, až na 24 stupňů. Bude ale nadále oblačno s deštěm, výjimečně i bouřkami. Po víkendu a v příštím týdnu by se od úterka mělo vrátit slunečné počasí a letní hodnoty. Fanoušci fotbalu mohou fandit od rána do večera. Restaurace a sportbary chystají mimořádnou otevírací dobu i speciální snídaňové nabídky. Vyřešit před startem světového šampionátu musí náročnější provoz i zajištění personálu, dodává Luboš Kastner z Asociace malých a středních podniků.
3: Ten provoz bude specifický, musíte jinak uklidit, musíte najmout personál, ale vzhledem k tomu, že to je vždy jenom jeden nebo dva nebo tři dny, možná podle toho, jak se podaří české reprezentaci postupovat turnajem, ale to zvládnou restauratéři a spíš to beru jako marketingový tah. Připomenutí se hostům, určitě to je takové zpestření.
2: Český nároďák se hraje v základní skupině tři zápasy, dva nad ránem a jeden večer. Teď ještě pohled k nám. Oprava plzeňské se ode dneška posunula do další etapy do oblasti Klamovky. Své trasy změnily autobusové linky 191, 149, 167 a 123. Mění se také organizace v automobilové dopravě ulici Jinonická, Vrchlického, Holečkova, Podbělohorská, Plzeňská. Detaily na našem webu.
0: Největší hity, nejlepší nálada a skvělé výhry. To je snídaně šampionů na Hitrádiu, kdekoliv a kdykoliv přes apku Rádia.cz. Přes apku Rádia.cz.
2: Odpoledne proměnlivé s maximální teplotou 15 až 17 stupňů, pocitově může být chladněji a objeví se bouřka nebo přeháňka a také místy polojasná obloha.
0: Srdcovky Hitrádia a Jirka Pelnář.
4: Nádherné čtvrteční poledne přeju, 12 hodin a 3 minuty, posloucháte Hitrádio, začínají naše srdcovky, tedy 5 legendárních hitů po sobě a 6. opět na vaše přání. Dneska je 11. června, pokud vám to ještě nikdo neřekl, začíná mistrovství světa ve fotbale. Měli byste vidět Luci, možná, že jste na tom úplně stejně a teď akorát otáčíte oči v sloup.
2: Tak ne všichni milují fotbal, že?
4: Já vím, ale je to jednou za 4 roky na rozdíl od mistrovství světa v hokeji, který tady máme každý rok. Takže my tím tady jako žijeme, alespoň tedy ta jedna polovina z nás teď ve studiu. A tak si i v rámci srdcovek dáme nějakou fotbalovou hymnu. Nebude to hned ta první srdcovka je z roku 1990, je od fantastický anglický zpěvačky, jmenuje se Don't Worry, tedy žádný starosti, jinými slovy, nebojte se, nebude to jenom o fotbale. Právě teď na Hit Radio srdcovka číslo 1.
0: Hit Radio

0: odkaz doby, kdy Česko ještě nebylo Česko, ještě jsme ani neexistovali. Tohle je rok 1990 a Kim Appleby s hitem Don't Worry.
1: Největší hity,
2: největší srdcovky.
0: Posloucháte srdcovky na Hitrádiu. Česko samozřejmě vzniklo v roce 1993. Od té doby jsme ušli obrovský kus cesty a po 20 letech naše cesty se konečně dostaly i zpátky na fotbalové mistrovství světa. Dneska to pro náš tým začíná. Možná a doufám, že stejně jako já jste i vy velcí fanoušci a že tu kritiku veškerou házíte za hlavu a teď už prostě jenom vám to srdíčko buší a těšíte se na to. Já věřím, že to všechno dobře dopadne. Každopádně, dáme si srdcovku z roku 2010, nebo respektive ona vznikla dřív, ale v roce 2010 tak se dostala na vrchol hitparád, protože Coca-Cola tenkrát si ji vzala jako svoji reklamní píseň a stala se tak jednou z hymen mistrovství světa ve fotbale právě v roce 2010. To je mistrovství světa, na kterým jsme my jako Češi taky nebyli. Naposledy jsme tam byli v roce 2006. A moje otázka dneska v srdcovkách na vás je, byli jste někdo tenkrát se podívat v roce 2006 na mistrovství světa ve fotbale? Bylo to pro nás dostupnější mnohem víc než Mexiko, Kanada nebo Spojený státy, kde se to hraje teďko, protože to bylo tady za humny, za rohem, bylo to v Německu. Byli jste tam, jaký to bylo? Pošlete mi hlasovku na 777-937-777 nebo zprávu, stejný číslo, je to WhatsApp Hitrádia. Pojďte nám říct, jaké to bylo být součástí světového šampionátu ve fotbale. Protože, co si budeme nalhávat, většina z nás, 99% fanoušků se tam prostě letos nepodívá. Stojí to strašně peněz, je to hrozně drahý. Ale i tak, jaký to teda tenkrát bylo, dejte vědět a my si dáme tu fotbalovou hymnu z roku 2010. Kanan Waving Flag, srdcovka číslo 2, tady u nás na Hitrádiu.

0: Na Hit Rádiu něco pro opravdový milovníky houseový a taneční hudby. Felix, Don't You Want Me na Hit Rádiu ve čtvrt na jedno. Posloucháte srdcovky.
1: Největší hity,
2: největší srdcovky.
0: Před námi srdcovka s číslem 4. Páni, toto utíká teda. Takže předposlední srdcovka, kterou jsem pro vás přichystal. Ještě nás pak čeká jedna, která bude na vaše přání. Na WhatsApp 777-937-777, tak mi píšete vaše zážitky z posledního fotbalového mistrovství světa, kde byli Češi v roce 2006 v Německu. Mám tady například zprávu od Romana, který píše: čau, já jsem v Německu byl a byl to nezapomenutelný zážitek. Vyřval jsem si hlasivky, měl jsem brutální kocovinu, o víkendu jsme doma akorát prohlíželi fotky ze stadionu. Rád bych vyrazil i letos, ale 60 tisíc plonkových nemám, bohužel. Zároveň jsem vytáhl dres, který mám z roku 2006 a budu v něm fandit celé letošní mistrovství světa. Jsme tam po 20 letech, to si musíme užít. Zdraví Roman. Romane, děkuju moc. Pokud vy máte nějaké zážitky z Německa z roku 2006, dejte vědět. 777-937-777. Klidně můžete poslat i hlasovku, jaký to tenkrát bylo, jaký na to máte vzpomínky, kolik vám třeba bylo a s kým jste tam byli. Já vím, je to 20 let zpátky. Je to fakt dávno. Je to hrozná trošku ostuda. Na druhou stranu, buďme rádi za to, že tam jsme. Před 20 lety se odehrávaly jako neuvěřitelné věci, to samozřejmě. My dneska v srdcovkách vzpomínáme nejen na dobu před 20 lety, ale jdeme i dál a dál a dál do minulosti. V našich srdcovkách dostáváme se i do 80. let, dostáváme se do 90. let a teď konkrétně do roku 1995. Mám tady, dámy, pro vás duet, který doufám, že vás potěší. Možná, že už jste ho také dlouho neslyšeli. A je to z toho důvodu, že když už jsem teda otevřel ryze chlapský fotbalový téma, nebo převážně chlapský fotbalový téma, tak tahle srdcovka je pro vás. Protože teď je jasný, že to s námi pár týdnů nebudete mít doma lehké. Nick Cave a Kylie Minogue. Rok 1995. Velká, i když trošku smutná romantika. Právě teď.
1: Nick

0: Tenhle hit je 40 let starý. Mazec. Dobře, poslouchejte ještě ten hlas. A mám pro vás otázku.
1: Srdcovky Hit Rádia.
0: V našich srdcovkách právě teď Rick zpíval legendární hit Never Gonna Give You Up. Poslouchali jste dobře jeho hlas? Schválně, tipněte si, kolik mu bylo let, když naspíval tenhle legendární hit, který se zároveň stal dokonce i rekordním hitem. K tomu se ještě dostaneme. Tak kolik mu tak bylo? 40, 50, 60? Zní tak, to je pravda. Ale pozor, bylo mu pouhých 20 let. Ano, takhle zní 20-letý kluk. To ani není možný prostě, to ani není možný. Mimochodem, právě tento zpěvák tak se stal v roce 2008 nejlepším umělcem vůbec. Přesně takhle, na MTV Europe Music Awards 2008 dostal cenu za nejlepšího umělce. Úplně jako celkově, jo. A dokonce se stal i rekordmanem, protože dokázal dostat celkem 8 svých prvních singlů do britské top 10. Je neuvěřitelný. Ve 20 letech prakticky si zadělal na důchod, od té doby se naspíval tenhle hit, už prakticky vlastně nemusí celý život nic dělat. 12 hodin, 26 minut, tohle byla poslední pátá srdcovka a nesměla chybět dneska tady u nás na Hit Rádiu, protože ve 20 letech dokázal udělat takovýhle úspěch a my po 20 letech tak jsme na mistrovství světa ve fotbale. Ano, dneska o tom budu mluvit celý odpoledne, protože to pro nás začíná. A tak se ptám, co byste chtěli slyšet v srdcovce na přání? Je nějaký hit, který byste třeba teď poslali do Mexika pro náš fotbalový tým, pro naše reprezentanty před jejich prvním zápasem? Jo. Co třeba vás úplně nejvíc vždycky dokáže namotivovat? Jaká píseň? Dejte vědět na 777 937 777. Motivační hit dáme už za chvíli jako srdcovku na přání.

0: Máš chuť na devadesátky? Zkus nové Hit Radio 90. To jsou největší hity 90. let non-stop. Poslouchej v aplikaci Rádia.cz a v DABu. Hit Radio.
1: Zlepši si náladu.
0: Zlepši si náladu.

0: 12 hodin 38 minut, posloucháte Srdcovky na Hitrádiu.
1: Největší hity,
2: největší srdcovky.
0: Poslední srdcovka, která dneska zazní, je jako vždy na vaše přání. A chtěl jsem vědět nějakou motivační píseň, která vás vždycky nakopne, a nebo nějakou píseň, kterou byste chtěli poslat našim fotbalovým reprezentantům do Mexika před jejich dnešním prvním zápasem. Díky moc za všechny zprávy, které jste posílali na WhatsApp Hitrádia 777-937-777. Vybírám tady zprávu od Tondy, který píše: čau, držím našim palce. Byl jsem na zápase proti Jižní Koreji před 10 lety v Praze a nevyšlo nám to, jsou fakt silní. Nepodcenit. Ale věřím, že to zvládneme a postupíme ze skupiny. Prosím tedy o zahrání songu, který teď mají rádi skoro všichni fotbaloví fanoušci, a to Ricky i Povery, ale originál, ne ten disco hrozný remix. Díky moc, Tonda. Tondo, jasně, dáme si originál z roku 1981. Ty brďo, ten zápas v Praze před 10 lety proti Jižní Koreji, nebo Korejské republice, jak se oficiálně má Jižní Korea teda nazývat, tak ten se moderoval a shodou okolností jsem dal k sobě na Instagram Jirka Plnář do storíčka taky základní sestavu, kterou tenkrát jsem se musel učit, abyste viděli, jak to vlastně vypadá taky z pohledu hlasatele, jo? Mám tam prostě jednotlivý výslovnosti. Myslím si, že když jsem to všechno se naučil, tak bych klidně potom někde v restauraci dostal za moji výslovnost i závitky zdarma. Tak jo, tady je rok 1981. Ricky Povery. Hodně štěstí, pánové.

0: právě teď na Hit Rádiu. Jsme se dostali do doby, kdy ještě byly černobílý televize, teda v domácnostech. Rádio se poslouchalo přes rozhlas. Jo, to byla doba. A z této doby se tenhle legendární hit dochoval až do 21. století, do roku 2026.
1: Srdcovky Hit Rádia.
0: Díky moc za tuhle srdcovku na přání. Srdcovky jsou pro dnešní den u svého konce. Zítra ve 12 hodin vás opět čekají další, pro tento týden samozřejmě už poslední. Vždycky je máme od pondělí do pátku, a to ve 12 hodin v pravé poledne. To vám prostě servírujeme. Speciální hudební menu. A jako dezert vždycky tedy šestá srdcovka, která je na vaše přání. 12 hodin 43 minut, pořád nekončíme. Tohle je Pink, Just Like a Pill. Hit, který ještě stihneme do 13. hodiny do zpráv. A ty si taky nenechte ujít. Lucie vám řekne všechno, co potřebujete dneska odpoledne vědět. Tak buďte s námi, buďte s Hit Rádiem i s Jirkou Pelnářem.

0: sleduj a vyhrávej. Sleduj Hit Radio na Instagramu. Soutěže, zákulisí rádia a spousta zábavy. Instagram Hit Radio. Jaká byla dnešní snídaně šampionů na Hit Radio?
1: Máte služební auto nebo máte auto na operák? Správci firemních flotil pláčou nad tím, v jakém stavu jim lidi vracejí auta.
2: Jak se říká, z cizího benzín neteče.
1: Tak Češi se k firemním autům chovají brutálním způsobem. Mezi, pozor, nejčastější extrémy patřilo převážení stavební suti v kufru luxusních manažerských sedanů. Bytle s hnojem na kožených sedačkách anebo totálně zničený interiéry od domácích mazlíčků bez přepravních boxů.
2: Já jsem vozil spoustu divných věcí, protože jsem, když jsem začínal s řízením, měl starou Škodu Felici v kombiku. Aha. Obrovský kufr, takže cokoliv bylo potřeba přepravit, včetně třeba stavebního materiálu, aha, všechno se tam vlezlo, krásně to auto sloužilo.
1: Asi všichni víme, jaký je nejlepší terénní auto. Víš, Davide?
2: Nechám se podat.
1: Firmní oktávka.
0: Dej si snídaní šampionů na Hit Radio. Od 6 do 9 s Michalem.

0: Just Like a Pill. To je poslední hit mezi 12. a 13. hodinou. Posloucháte Hit Radio. Po 13. Imagine Dragons nebo Black Eyed Peas. Ale ještě předtím Lucie a nejnovější zprávy ve 13. A samozřejmě aktuální doprava. Takže pokud jste teď za volantem, dobře poslouchejte.
1: Nejlepší dopravní servis z Prahy a okolí přejeme dobré odpoledne. Silný provoz v oblasti Klamovky kvůli další etapě opravy Plzeňské ulice. Týká se to jak aut, tak autobusů. Komplikace jsou také na Pražském okruhu na úrovni Jinočan a Ořechu a v Kbelské. Vaše dopravní info volejte na 777 937 777.
2: Viditelný zážitek v každém okamžiku vám přináší oční klinika Horní Počernice. Řešení očních vad bez ohledu na věk. www.ocniklinikahp.cz.
3: Ideální dárek k narozeninám pro paní učitelku nebo...
4: Právě teď je ten správný čas na nákup nábytku Jamal do vašeho domova. Nábytek Jamal, v bydlení jsme doma. www.jamal.cz.
5: Aplikaci Rádia.cz. Hit Radio.
1: Je 13 hodin, dobré odpoledne u zpráv, přeje Lucie Daňková. Cestujte s dětmi bezpečně. Kampaň, kterou dnes zahájil tým silniční bezpečnosti, věnuje se správnému používání dětských sedaček. Co bylo motivací spustit ji právě teď, řekne za tým Markéta Novotná.
6: Dělali jsme si vlastně aktuálně před touto kampaní také šetření a tam dokonce až 20% rodičů uvedlo, že občas ty děti vlastně převáží úplně bez dětských autosedaček nebo nepřipoutané. Takže to je vlastně ta naše motivace, proč teď aktuálně spouštíme tuto kampaň.
1: Kampaň také upozorňuje, že autosedačky mají svoji životnost, na kterou má vliv i střídání teplot v autě v průběhu roku. Zároveň je rizikem nákup dětské sedačky z druhé ruky. V posledním roce cestovalo 70% Čechů mimo Evropu, uvádí to průzkum pro ministerstvo zdravotnictví. 5% ze všech turistů mělo v zahraničí zdravotní potíže. Do informačního systému Drost se pak registruje jen čtvrtina lidí cestujících mimo Evropu. Karolína Muchová se příští týden zahraje v deblu po boku tenisové legendy Serena Williams na trávě na turnaji v Berlíně. O nové partnerce pro hvězdnou Američanku, která se tento týden vrátila po čtyřleté pauze, informuje list The Times. Teď ještě pohled k nám. Památku cyklisty, který zemřel ve čtvrtek 4. června po kolizi s autobusem v Praze Krči, si včera připomněli zhruba 200 lidí. Navzdory silnému dešti v místě nehody, kde bylo instalováno symbolické kolo, zapalovaly svíčky. Pětní cyklojízda měla připomenout všechny, kteří přišli o život při jízdě na kole v ulicích metropole.
5: Poslouchej i naše podcasty. Snídaně šampionů, rozhovory a zábava. Podcasty Hit Rádia na Spotify a všech podcastových platformách.
1: Odpoledne proměnlivé s maximální teplotou 15 až 17 stupňů, pocitově může být chladněji a objeví se bouřka nebo přeháňka a také místy polojasná obloha.
5: Hit Rádio. Jirka Pelnář. Hit Rádio.
0: Čtvrteční odpoledne pokračuje dál, 13 hodin a 3 minuty, přeju pohodový den v práci, pokud to teda vlastně tohle sousloví jde dohromady pohodový den. Uděláme proto maximum, abyste i dnešní pracovní dobu měli o něco příjemnější. Za prvé, mám pro vás připravené skvělé hity a za druhé vám řeknu, jak se můžete dívat na mistrovství světa ve fotbale na zbrusunové televizi. A nebo naopak, jak se dámy, váš chlap může dívat na tu normální starou televizi a vy si můžete dívat na vaše seriály v klidu na nové televizi. Podrobnosti za chviličku.
5: Hit Radio City.
7: Let's get it started in here.

0: S Zitem Sharks je 13 hodin 13 minut, posloucháte Hit Radio a já se vás ptám, chcete z Brusu novou OLED televizi, luxusní od Samsungu za 23 tisíc? Není problém, pokud ano. Stačí poslouchat Snídaní šampionů, protože tento týden tak je velké téma stěhování. A tento týden tak si můžete opravdu tuhle televizi vyhrát tady u nás na Hit Radio. Chceme za to jedno jediné, a to, když se s námi podělíte na webu hitradio.cz o vaší nejlepší historku ze stěhování. A už zítra ráno ve Snídaní šampionů se dozvíte, jestli vyhráváte z Brusu novou televizi od Samsung v hodnotě 23 tisíc. Korun. No a pokud vám tahle televize neklapne, tak pro vás mám ještě jeden tip na výhru. Stěhování znamená pro spoustu lidí nejenom stres, ale i velké výdaje a právě proto MND, dodavatel energií, přichází ještě s další soutěží, ve které můžete každý týden získat 15 000 korun na stěhování a těch 15 000 už si potom můžete samozřejmě jako sami použít na cokoliv budete potřebovat, ať už je to třeba stěhovací firma, nebo uklidová firma, nebo kdybyste potřebovali po stěhování vymalovat, to už záleží všechno na vás. Podívejte se na webové stránky mnd.cz, tam se dozvíte veškeré podrobnosti. Tak držíme palce.
1: Hrajeme s MND každý týden o 15 000 korun na stěhování. Stačí zanechat kontakt a souhlasit s nezávaznou kalkulací energií na mnd.cz/stěhování.

Eva Farna na ostří nože, hit, který přespívala i Dua Lipa a nakonec si střihli s Evou Farnou dokonce i duet. Tak sám jsem zvědavej, co všechno se odehraje už tenhle víkend v Edenu, protože Eva Farna bude mít svůj koncert v Edenu. Ne jeden, ale dokonce tři, v sobotu, v neděli a potom v úterý. Spousta lístků už je pryč, dokonce některý sektory jsou úplně vyprodaný, tuším, že dokonce i snad sobota už je úplně pryč. No, radši se podívejte sami na webové stránky, kde se prodávají lístky. Já pro vás mám i dneska odpoledne dva lístky na ten úterní koncert, na ten třetí, který bude tedy 16. A berte to, dámy, předpokládám, že teda ty lístky budou asi jako pro vás, pro většinu, pro ženy, tak berte to, dámy, i dneska takovou odměnu za to, že ode mě budete ještě hodinu a půl poslouchat spoustu řečí o fotbale. To tak je, to tak prostě je. Dneska to začíná mistrovství světa, po 20 letech jsme tam, a tak pánové, pokud v práci nebo večer v hospodě budete řešit novinky na mistrovství světa, tak už za chvíli, zhruba za 10 minut, tak vám řeknu nejzásadnější novinky, které jsou letos na mistrovství světa v pravidlech, protože tam je spousta věcí, včetně červených karet, včetně varu a tak dále a tak dále. Nenechte si to ujít, už za 10 minut, tady na Hit Rádiu.

0: Chráním tvůj domov před letními vedry a jsem tak robustní, že odolám i bouřkám nebo zimním mrazům. A kdo jsem? Hliníková venkovní roleta Velux.
1: Sniž teplotu v podkroví a bydli komfortněji s řešeními Velux pro střešní okna Velux. Více informací na velux.cz.
2: Hit Radio. Hit Radio.

0: největší hity, nejlepší nálada a skvělé výhry. To je snídaně šampionů na Hit Rádiu, kdekoliv a kdykoliv přes apku Rádia.cz. Přes apku Rádia.cz. Hit Rádio.
1: Zlepši si náladu.
0: Zlepši si náladu.

Posloucháte Hit Radio, je 13 hodin 38 minut a dneska to začíná. Jo, Češi jsou v Mexiku na mistrovství světa ve fotbale po dlouhých 20 letech. Dneska v noci hrajeme první zápas ve 4 ráno. No a já z vás právě teď udělám odborníky na nová pravidla, abyste mohli taky trochu zamachrovat v hospodě u stolu, jo? Letos totiž budete potřebovat ke sledování mistrovství světa ve fotbale kromě bramburku a piva taky stopky. Je tady několik nových pravidel, takže dobře poslouchejte, abyste byli v obraze. Ještě předtím nikdy to vlastně nebylo. Bude se to teďko zkoušet. Například jedním z těch několika zásadních, jo, je limit 5 vteřin pro auty anebo odkopy od brány. V praxi to vypadá tak, že jakmile sudí dá gesto, povel, tak hráč má pouze 5 vteřin na to, aby rozehrál aut, v opačném případě bude vhazovat soupeř, a nebo aby odkopli míč od brány. Pokud to nestihnou do 5 vteřin, tak tady v tomhle případě je trest roh pro soupeře. To je jako mazec, to je přelomový. U toho času, u těch stopek zůstaneme, je tady 10 vteřin pro střídání. Střídající hráč musí hřiště opustit do 10 vteřin. Jinak jeho náhradník nesmí minutu čistého času na hřiště. To znamená, že konec je takovým těm tleskáním nad hlavou a najednou, jak prostě jenom se odkulhává a tak. Ne, prostě do 10 vteřin, a když to nestihne, tak minutu čistého času nesmí ten druhej na hřiště. To je masakr. Co se týká zakrývání úst, tak tady, jakmile si hráč zakryje pusu při, řekněme třeba, konfrontační komunikaci se soupeřem, ladně řečeno, tak dostane červenou bez ohledu na to, co řekl. Automaticky. Prostě jde ven. Konec. Nazdar. Čau. Jste v 10. Tím se má zabránit rasismu a dalším provokacím. Tak uvidíme. Co je za mě jako hodně zajímavý, tak to je například, že se budou mazat dvě žluté karty. Samozřejmě, jakmile hráč dostane druhou žlutou, tak má tradiční stopku do dalšího zápasu. Ovšem, po skupinové fázi a po čtvrtfinále se žluté karty vynulují. To znamená, že vlastně jako hráč nemůže přijít o finále po druhý žluté kartě. Jenom když dostane červenou v semifinále. Tak to jsou nová pravidla, jenom taková jako ukázka, ono je tam toho mnohem víc, jo? A je to jasný, čím víc nových pravidel, tím kontroverznější to bude, tím víc bude hádek a tak dále. Takže máme se na co těšit. Dneska Česko proti Jižní Koreji.

Nelly Furtado na Hit Radio ve 13 hodin a 640 minut, další nádherný hit na čtvrteční odpoledne. My vám dáme skvělý hity nejenom takhle od pondělí do pátku, ale samozřejmě taky o víkendu a i o víkendu se vyplatí poslouchat Hit Radio. Navíc tento víkend dopoledne za váš poslech můžete získat také i exkluzivní chytré hodinky pro vaše děti, a to od značky Garmin v hodnotě téměř 7,5 tisíce korun. Jsou to chytré hodinky, na které můžete vy telefonovat, můžete na ně posílat zprávy vašim dětem a zároveň obráceně děti vám klidně z těch hodinek můžou zavolat, můžou vám poslat zprávu. Dokonce vás budou informovat v případě, že dojde k nějakému nebezpečí. Žijeme v 21. století, je to opravdu důležitá věc. Na webu hitradio.cz máte formulář, do kterého napíšete váš oblíbený hit. Co byste rádi slyšeli tady u nás na Hit Radio, aby zaznělo. A pokud o víkendu, v sobotu nebo v neděli dopoledne uslyšíte ten váš hit i s vaším vzkazem, máte 10 minut na to, abyste se dovolali do studia, a když to stihnete, hodinky jsou vaše.

0: Máš chuť na devadesátky? Zkus nové Hit Radio 90. To jsou největší hity 90. let non-stop. Poslouchej v aplikaci Rádia.cz a v dabu. Hit Radio.
1: Zlepši si náladu.
0: Zlepši si náladu. Hit
2: Radio. Jeden veselý, druhý je smutný, šeptá modli se. Lekni na kolena, naposled něco si přeji.

0: Play na Hit Radio. Víc už toho dnes neuslyšíme mezi 13. a 14. Jsou tady nejnovější zprávy.
1: Nejlepší dopravní servis z Prahy a okolí, přejeme dobré odpoledne. Silný provoz v oblasti Klamovky kvůli další etapě opravy Plzeňské ulice. Týká se to jak aut, tak autobusů. Komplikace jsou také na Pražském okruhu na úrovni Jinočan a Ořechu a v Kbelské. Vaše dopravní info volejte na 777 937 777.
2: Řidiči, jezděte bezpečně s apkou Co-Pilot od Kooperativy a získejte až 40% z pojištění vašeho vozidla zpět. www.coopilot.cz.

0: Právě teď je ten správný čas na nákup nábytku Jamal do vašeho domova. Nábytek Jamal, v bydlení jsme doma. www.jamal.cz.
1: On air.
2: Online.
1: I v aplikaci Rádia.cz. Hit Radio.
3: Je 14 hodin, dobré odpoledne u zpráv, přeje Lucie Daňková. Na konci června skončí takzvaná zbraňová amnestie. Během ní je možné stále beztrestně odevzdat nebo zaregistrovat nelegálně držené zbraně. Předat jí můžeme na kterémkoliv útvaru policie České republiky, pokračuje mluvčí policejního prezidia Irena Brodská.
4: Odevzdané zbraně a střelivo následně projdou odborným zkoumáním, jehož cílem je ověřit, zda nebyly použity ke spáchání trestného činu. V případě, že se zkoumáním neprokáže souvislost s trestnou činností, bude osoba informována o možnosti do 6 měsíců požádat o vydání potřebných dokladů, které ji opravňují k držení této zbraně.
3: Zbraň může být předána pouze tomu, kdo splňuje zákonem dané podmínky a má odpovídající zbrojní oprávnění. Česká národní banka vytvořila Národní fórum pro platby. Zaměří se na rozvoj okamžitých plateb a prevenci podvodů. Jedním z cílů bude zvýšení uživatelského komfortu při okamžitých platbách, aby se staly plnohodnotnou konkurencí karetních plateb. Kanoista Martin Fuchsa ve svém prvním startu na letošním mistrovství Evropy potvrdil roli favorita na kilometru. Olympijský šampion a úřadující mistr světa dnes vyhrál rozjížďku a postoupil přímo do sobotního finále. Účast v boji o medaile si v úvodním bloku zajistil také kanoista Antonín Hrabal. Kajakář Josef Dostál musí na kilometru bojovat o postup v pátečním semifinále. A teď se ještě podíváme k nám. O podobě a kapacitách nové nemocnice v Praze rozhodne studie, která se aktuálně chystá. O umístění nemocnice pak rozhodne premiér Andrej Babiš společně s vládou. Aktuálně se hovoří o dvou lokalitách, a to o Letňanech a areálu fakultní nemocnice Královské Vinohrady. Komplex má mít kapacitu 800 až 1300 lůžek.
1: Chceš si nechat zahrát hit podle sebe? Každou středu večer hrajeme na přání. Svůj hit si objednej na webu hitradio.cz. Hitradio.cz.
3: Odpoledne proměnlivé s maximální teplotou 15 až 17 stupňů, pocitově může být chladněji a objeví se bouřka nebo přeháňka a také místy polojasná obloha.
1: Jirka Pelnář, Hitradio.
5: Posloucháte Hit Radio, máme 3 minutky po 2 hodině odpolední. Dneska v noci Česko hraje svůj první zápas na fotbalové mistrovství světa. A že se těšíte, tak to je důkaz i to, co mi chodí za zprávy sem na WhatsApp Hit Radio na číslo 777-937-777. Tohle jsem třeba objevil v hlasovce.
6: Zelená je tráva, fotbal to je hra a ten míč kulatý. Věc je záludná, tak se s ním bochu nepárej.
5: Hey!
6: S tou ránou góly rozdávej.
5: Já vás božňuju. Za chviličku nepopulární názor a ten dneska taky bude z toho zelenýho trávníku.
1: Hit Radio City.

0: Write your name.
1: Taylor Swift na Hit Radio ve 14 hodin 6 minut. Posloucháte čtvrteční odpoledne s Jirkou Pelnářem a v tuto chvíli vždycky přichází nepopulární názor. Nepopulární názor je názor, který se málo kdo odhodlá říct nahlas, protože ví, že za něj dostane brutální hejt. A tak ho tedy každý čtvrtek odpoledne po druhé hodině já za vás pošlu takhle do světa. No a dnešní nepopulární názor, tak ten se týká fotbalu, logicky, když nám dneska začíná po 20 letech to mistrovství světa pro Čechy. A názor zní, dobře poslouchejte, fotbalisté nejsou přepláceni. Ty prachy, který si vydělají, si zaslouží. Co vy na to? Je to tak, nebo to tak není? Já zkusím jako, zkusím dát něco jako na obhajobu tohoto názoru a to je samozřejmě to srovnání s těma chirurgama. Jo, že přece jenom kopou do míče, nezachraňují životy, to znamená, že si ty prachy vlastně jako tolik jako nezaslouží, protože nic tak dokonalýho nedělají. Na druhou stranu, když se na to podíváte, pod jakým mediálním tlakem jsou, že vlastně chirurgové tak ty, když si někde jako operujou, tak o tom nikdo neví. Ano, samozřejmě dělají jako neuvěřitelnou práci, ale nikdo je vlastně jako nekomentuje live. Nikdo se na ně nedívá. Ve chvíli, kdy prostě udělají jeden z těch trošku špatně, tak celá Česká republika jim nenadává, nepropírají je na sociálních sítích. Zároveň, kolik těch chirurgů vlastně jako na tom začátku struje? Fotbal hraje prakticky každý. Je to miliony a miliony hráčů a hráček, co ten fotbal hrajou. A oni se dokážou v téhle obrovský brutální konkurenci prosadit tak, že potom hrajou za reprezentaci, hrajou na mistrovství světa, hrajou v těch nejprestižnějších klubech a tím pádem si vlastně ty prachy jako zaslouží. Tak co vy na to? 777-937-777 je WhatsApp Hit Rádia. Chci slyšet pro i proti zprávy i hlasovky. Díky za to.

0: Miles Smith, Stargazing na Hit Radio, tady pozorování hvězd a o těch fotbalových hvězdách, tak si dneska povídáme na Hit Radio v nepopulárním názoru. Nepopulární názor pro dnešní den zní, že fotbalisti nejsou přepláceni, že si ty prachy, které si vydělají, opravdu zaslouží. Co vy na to? 777-937-777 je WhatsApp Hit Radio. Mám tady několik zpráv, například Martin píše, hele, jelikož jsem hokejista, tak jenom v rámci sportu, kdyby mi tuhle větu někdo řekl, tak už leží. Dobře, rozumím. Další, absolutně nesouhlasím. Mít miliony za to, že kopu do míče, to je nesmysl. Co mají potom říkat učitelé, hasiči, lékaři, sestřičky, hasiči, kteří jezdí na požární závody a jsou také excelentní atleti. Za mě jsou extrémně přepláceni. Zdraví Jitka. Dobře, děkuju za zprávu. Co hlasovky?
1: Já všechny zdravím, za mě se pletou jabka s hruškama, protože prostě nemůžete dávat dohromady chirurga a nemůžete dávat dohromady fotbalistů, každý je placený jinak, z jiných peněz a tak dále a tak dále. A navíc všichni máme úplně stejnou šanci, chceš být fotbalista, no tak začni kopat do míče, chceš být chirurg, tak začni učit. Takže ano, za mě si myslím, že fotbalisti ty peníze dostanou, zasloužijou, pardon, protože proto dělají maximum svých možností. Od diet, po tréninku, po cestování, neustálého stresu a tak dále a tak dále. Takže přejme a bude nám přáno.
0: Děkuji za tuhle zprávu, co si myslíte vy? Je to tak? Nebo to tak není? Máte nějaký pro i proti? Máte na to váš názor? Tady ho můžete říct celému Česku. Díky Hit Radio. Na WhatsAppu 777-937-777.

0: Linkin Park na Hitrádiu ve 14.22. Posloucháte nepopulární názor na Hitrádiu a ten dnes zní, že fotbalisti nejsou přepláceni, ty si svý prachy zaslouží. Co ví na to? 777-937-777 je WhatsApp Hitrádia. Mám tady zprávu třeba od Marcely, která píše: já jsem faninka fotbalu od dětství a miluju ho. Můj názor pro i proti. Pro. Fotbalisté tvrdě dřou, trénujou každý den a baví miliony fanoušků. Proti. Jsou ti kluci možná přeplácení? Ano. Tedy alespoň do chvíle, než člověk zjistí, kolik vydělávají influenceři za natáčení videí o tom, jak si čistí zuby. Takže za mě asi zasloužený a doufám, že se naši borci na mistrovství předvedou. Zdraví Marcela. Děkuju za ten názor. Máme tady další hlasovky.
1: Ahoj Jirko, tak já s tím zásadně nesouhlasím. Za mě jsou naprosto neskutečně přeplácený za to, co předvádějí. Když to se nám s takovým hokejem, kde ty hokejisti jsou schopní hrát se zlomeným prstem, rukou nebo prostě se zlomenou čelistí nebo bez zubů a hrajou a hrajou a hrajou, tak ten fotbal je za mě neskutečně přeplácený, protože ano, souhlasím s tím názorem. Co mají říkat takový ty učitelé, zdravotní záchranné složky a tak dále, když vidím, že pak prostě ten fotbalista má za minutu to, co já nemám ani za celý měsíc, je to nesmysl, nesmysl. Proto na to ani nekoukám. Ahoj.
0: Taky děkuju za tenhle názor. Já zkusím dát protiváhu a vemu třeba zrovna ty učitele, jo? Učitel na klasický základce je vlastně jako fotbalista, který kope pralesní ligu. Ten za to taky nebere bůh ví co. Ale pokud bude učitel tak úspěšný, jako třeba Cristiano Ronaldo, a bude ho obdivovat půlka planety za jeho schopnosti a bude učit statisíce lidí po světě, tak bude mít jako taky každý měsíc raketu na účtě. To je vlastně jako stejný. Musí se probojovat v té konkurenci a být vlastně tou celebritou v tom svém daném zaměstnání. Je to jenom názor. Další. Ahoj Jirko, profesionální život fotbalisty je krátký a to ještě pokud je fit i zdravotně. Po zbytek života by měl žít z úspor a to si myslím všichni na počátku anebo vrcholu ještě tak neumí a tak ať si ty korunky vlastně užijou v době, kdy si je vydělávají. A oni také všichni nemají stejně. Sponzory zajímají vlastně jenom celebrity a ty celebrity z nich děláme my. Tak jim to dopřejme. Většině to nevydrží na věky být v hledáčku zájmu. Zdraví Kamila. Děkuju. Děkuju. A ještě tady mám jednu zprávu. Zdravím do rádia. Zrovna včera mi manžel řekl, jak fotbalisti a hokejisti jsou dobrý ve sportu. Hodně, ale do politiky nemají co mluvit. A oni mluví. Tak, a tady bych to asi jako ukončil, protože na tom se jako shodneme asi jako všichni, že politika je vlastně jako úplně jiný svět. Influenceři taky. A já vám děkuju za vaše názory. Je skvělý, že se nebojíte říct váš názor prostřednictvím Hitrády a takhle nahlas celému Česku. A od toho tady ve čtvrtek nepopulární názory vždycky ve dvě odpoledne jsou.

0: Chráním tvůj domov před letními vedry a jsem tak robustní, že odolám i bouřkám nebo zimním mrazům. A kdo jsem? Hliníková venkovní roleta Velux.
1: Sniž teplotu v podkroví a bydli komfortněji s řešeními Velux pro střešní okna Velux. Více informací na velux.cz.

0: One Republic na Hitrádiu, jak nám to dnešní čtvrteční odpoledne hezky utíká. Takhle kdyby utíkalo i pondělí, to by bylo jako svět úplně nádherný. 14 hodin 630 minut. Tak doufám, že už se vám blíží i konec vaší dnešní pracovní doby úspěšně ke svému konci. Je teda pravda, že pokud dojíždíte autem, tak vás asi ještě možná čeká nějaká kolona, protože za prvý počasí, za druhý prostě vždycky těsně před těma letníma prázdninama, tak mám pocit, že se to všude prostě rozkope a pak až do zimy, tak je to rozkopaný všechno najednou, jako kdyby se to nemohlo dělat prostě postupně, ale ne, musí se to rozkopat v jednu chvíli úplně všude všechno. Tak takhle to je v každém městě po té naší krásné České republice. Tak pokud budete někde tršet v koloně, za prvý poslouchejte Hitrádio, protože od 15 hodin s vámi bude naše odpolední show. To znamená, že přijdete alespoň na jiné myšlenky. A za druhý, pokud máte pocit, že máte velkou spotřebu takhle, když někde stojíte v koloně, tak buďte v klidu, protože když budete poslouchat odpoledne na Hitrádiu mezi 15. a 18. hodinou, tak si tento týden a další dva následující týdny můžete každý den vyhrát plnou nádrž gratis. Podrobnosti se dozvíte buď na našem webu hitradio.cz a nebo dneska odpoledne s odpolední show.
1: Už se to blíží. To nejlepší odpoledne v Praze a středních Čechách.

0: si poradí absolutně se vším. I kdyby nehráli písničky, nahradí to beatbox. Káťo, pojď, přijdej se.
1: A už je pro nás jedou, tak je to dobrý. Těšíme se na vás už za chvíli.
2: Zlepši si náladu.

0: Posloucháte Hit Radio, 14 hodin 45 minut, to znamená, že dnešní odpoledne s Jirkou Pelnářem je u konce, od 15 hodin se na vás těší naše odpolední show. Co pro vás ještě do 15 hodiny chystám, aby vám to dneska v práci utíkalo ještě o něco rychleji, tak kromě toho, že bude třeba Shakira, tak abyste měli dneska fakt jako úplně super den a možná jste si trošku i s tím Hit Radiem zaspívali, tak co tohle?
1: Vracím se domů.
0: To by vás mohlo bavit, ne? Vohnout svaz českých bohémů bude už za chvíli tady na Hit Radio. Tak se mějte krásně, přežijte to v práci a zítra v pravé poledne, kdy nám opět začínají srdcovky, tak se na vás budu těšit. A mimochodem, pánové, pokud teda budete letos sledovat fotbalový mistrovství světa, probírali jsme tady dneska nová pravidla, která jsou, je jich tam hodně, včetně varů, včetně žlutých karet, včetně časových limitů, dokonce pokud hráč nebo respektive golman neudělá do 5 vteřin odkop od brány, tak soupeř má roh a tak dále. Těch pravidel je hodně, tak abyste v tom neměli zmatek, tak já je dneska odpoledne dám téměř všechny dohromady, dám je k sobě na Instagram, můžete se podívat, jako Jirka Pelnář jsem tam, a nebo poslouchejte Hit Radio pravidelně, protože pro vás chystáme také speciální fotbalový servis k letošnímu mistrovství světa, kam Česko postoupilo po 20 letech. Tak se smějte, zítra ve 12 se těším.

0: největší hity, nejlepší nálada a skvělé výhry. To je snídaně šampionů na Hit Rádiu, kdekoliv a kdekoliv přes apku Rádia.cz. Přes apku Rádia.cz. Hit Rádio.
1: Zlepši si náladu.
0: Zlepši si náladu. Hit Rádio.
2: Vracím se domů nad ránem, kvalitním vínem omámen, z přímek se stávají zatáčky, točí se svět, jsem na sračky,

0: Hit Radio má pro tebe ještě víc. Přidej se do klubu posluchačů a získej výhody, které běžní posluchači nemají. Registrace je otevřená na našem webu hitradio.cz.
1: Nejlepší dopravní servis z Prahy a okolí. Přejeme dobré odpoledne. Prodloužily se kolony na Pražském okruhu, a to od Hřeb pokračujete až po Ořech. To popojíždění je aktuálně 15-minutové, ale přidám i kolonu, která se vytvořila od Loděnice na D5C ještě před nájezdem na Pražský okruh. Opačný směr, přerušovaná kolona od Jesenice, ta se tvoří směrem na letiště. Také počítejte z více auty na Štěrboholské na úrovni Štěrbohol a plní se v tuto chvíli také Barandák a Bubenecký tunel směrem na Troju. Vaše dopravní info nám i dnes odpoledne napište do SMSky nebo zavolejte na WhatsApp 777 937 777. Opět soutěžíme, můžete získat možnost vyhrát plnou nádrž.
2: Viditelný zážitek v každém okamžiku vám přináší oční klinika Horní Počernice. Řešení očních vad bez ohledu na věk. www.ocniklinikahp.cz.

0: rámci Rádia CZ. Hit Rádio City.
1: Je 15 hodin, krátké zprávy pro Prahu a okolí, dobré odpoledne. Dárců krve v Česku ubývá. Praha slavnostně otevřela opravený pavilon Ústavu hematologie a krevní transfuze a na nedostatek dárců opět upozornil ministr zdravotnictví Adam Vojtěch.
2: Snažíme se skutečně, abychom zvýšili počet dárců krve, protože krev je životodárná tekutina, která nelze zatím jakkoliv uměle nahradit ani vyrobit. Je prostě potřeba, abychom ji darovali, takže prosím, darujte krev, je to obrovské.
1: Lidé v Česku mohou darovat krev od 18 do 65 let. Letecká společnost Smartwings zahájí provoz na lince Praha-Lisabon ve druhé polovině října. Zároveň navýší počet spojů do Porta, Bilbao a Toulouse. Linka do portugalského hlavního města bude létat vždy v pondělí, středu a pátek. Prodej letenek byl zahájen, jednosměrná vyjde na bezmála 3000 korun. Ještě do neděle pokračuje oblíbený festival bonsai a japonské kultury, který se vrátil do Botanické v Troji. Druhá část akce v ornamentální zahradě představí o víkendu tradiční doprovodná umění spojená s bonsaiemi. Těšit se můžeme také na čajové obřady, prodej rostlin a tematické občerstvení.
0: Fotbalový servis.
3: Český fotbalový nároďák v pátek nad ránem našeho času po dlouhých 20 letech zasáhne do mistrovství světa. Jak uvedl kapitán naší reprezentace Ladislav Krejčí, tým je připravený, natěšený a už se nemůže dočkat, až šampionát odstartuje. Před vstupem do turnaje drží Češi 6-zápasovou sérii neporazitelnosti. Na mistrovství postoupili v březnovém play-off přes Irsko a Dánsko po penaltových rozstřelech. Na úvod mistrovství světa naši vyzvou Koreu. Hrát se bude od 4 ráno našeho času v mexické Guadalcháře.
1: Podíváme se na oblohu, ta je proměnlivá. V průběhu dnešního dne se už vystřídalo lecos, měli jsme tady bouřku, přehánky. Teď máme nepatrně sluníčko, jak to bude pokračovat ve stejném duchu až do večera, pak by měly přehánky ustávat a oblačnost ubývat maxima kolem 15 až 17.

0: Krásné čtvrteční odpoledne všem do celé Prahy a okolí, s vámi Vincent.
1: Káťo, to je neuvěřitelný. Káťa normálně tady před minutou nemohla říct ani slovo. Mluvila také trošku jako Chantal Poulin, protože je nestydla.
0: Počkej, za hodinu jsem zpátky.
1: A teďkonce, jakmile se rozsvítí červená, tak Káťa zpívá.
0: Ano, kvůli vám se budu snažit toho říct co nejvíc.
1: A už jsme v háji. Dobrý, jeden vstup jsme stihli.
0: Každopádně, dneska hrajeme všem, co si vzali deštník. Protože dnešní den je opravdu takový, že já jsem šla nakoupit a bylo sluníčko a asi po 8 metrech začalo strašně pršet.
1: Zníš, že jsi zapomněla nějaký kus oblečení v zimním dnu, ano.
0: Takže prosím vás, ano, přehaňky po celý den. My vás ale zahřejeme.
1: Vaše francouzské radio, Hit Radio City.
0: Zahřejeme vás. Alex Moren za chvíli, teď jsou tu Five and Queen, tak si to užijte.

0: Posloucháte Hit Radio City, za námi Alex Warren a mistrovství světa je tu. Jo, fotbaloví fanoušci, já saj po celém světě, protože to vypukne.
1: Kdy? Co? První zápas? S kým? Kolik máš sazeno?
0: Dobře, první zápas je dneska, ale náš je až v noci ve 4 ráno.
1: Jasně, tak já jsem jako váhal, jestli budu koukat, mám rozhodnuto.
0: Každopádně hustý je, že naposledy jsme si to užili v roce 2006, což je 20 let. Jo.
1: To je dost.
0: A v tehdy to prostě už si možná dneska nedokážeme představit, jak to vypadalo, ale Rosický měl kariéru před sebou, Nedvěd byl na vrcholu, možná tušíš, kdo tihle pánové jsou.
1: Ano, jeden je věčně zraněný, druhý věčně kudrnatý.
0: Ano, žádný sociální sítě, lidi si ještě normálně četli papírové noviny.
1: Co jsi dělala ty v roce 2006? Ty jsi řekne, že jsi tančila na Crazy Froga, tak se s tebou přestávám kamarádi.
0: Ano, byla jsem jedna z těch, která podle mě Crazy Froga měla možná i jako polyfonní vyzvánění na telefonu.
1: Já jsem myslela jako hračku doma.
0: Ne, ale jinak tady frčeli takový reality show jako Big Brother, Vyvolení.
1: To je stejný furt. Vlastně máme pocit, že jako budeme lítat autama. Ne. Koukáme furt na stejný hovadiny. Fotbalisti jsou zranění. Co se stalo? Jaký se stal rozdíl?
0: Já myslím, že žádný zásadní důležitý je, že jsme se opět kvalifikovali právě na to mistrovství světa. Takže ve 4 hodiny ráno, prosím vás, vy, co kolem sebe máte někoho, kdo bude koukat, nebo budete koukat vy, nahlašte to v práci, ať jsou na vás potom hodný, jo. A vy, co tam někoho takového máte, buďte na ně hodný. Udělejte jim zítra kávičku, jo.
1: Ale hlavně, víš, co to znamená? Po 20 letech jsme zase kvalifikovaný. Víš, co bylo před 20 lety? Nagano.
0: Na to je hokej.
1: To je jedno.
0: Budem držet pěsti, teď už David Guetta.

0: Gym Class Heroes, Adam Levin, posloucháte Hit Radio City. I dneska máte možnost vyhrát nádrž zdarma. Stačí nám poslat dopravní tip, nehodu, kolonu, cokoliv, co potkáte na silnicích na číslo 777 937 777 a teď se jdeme s Luckou podívat, jak to jezdí.
1: Jsme Hit Radio City a Prahu i střední Čechy známe jako svoje boty.
2: Nejlepší dopravní servis z Prahy a okolí a že toho potkáváte, v těchto chvílích hlásíte hned několik nehod. Budějovická zakřížení s ulicí Antala Staška směrem z centra, dva osobáky v sobě, pak také na Smíchově ulice Svornosti, ukřížení s ulicí Jindřicha Plachty. Tady bourala dvě auta a v oblasti je silnější provoz s 10-minutovým popojížděním. Přidáme ještě Orteňák, tady v ulici Komunardu, ukřížení s Poupětovou, došlo k nehodě osobáku s kamionem, i tady počítejte s narůstajícím zdržením. No a kolony blokují také Pražský okruh, a to v obou směrech, jednak od Hřeb, pokud jedete dál na Ořech, nebo kde jedná v opačném směru právě na úrovni Ořechu, vás brzdí další nehoda s další kolonou. V obou případech počítejte minimálně s 25 minutami. Vaše dopravní info, jak už zaznělo, pište do SMSky nebo volejte na WhatsApp 777 937 777 a vyhrajte plnou nádrž.
1: Jsme Tukas, sehraný tým pro vaše auto, rodinná firma s tradicí 35 let, prodej i servis vozů bez starostí. Tukas.cz.
3: Hit Radio. Hit Radio.

0: Chráním tvůj domov před letními vedry a jsem tak robustní, že odolám i bouřkám nebo zimním mrazům. A kdo jsem? Hliníková venkovní roleta Velux.
1: Sniž teplotu v podkroví a bydli komfortněji s řešeními Velux pro střešní okna Velux. Více informací na velux.cz.
2: Plátno. Víš, Vincente.
3: No vím, on se vrátil jako Verliba, jestli se nepletu.
2: Ano, to byl vlastně první film, který natočil po návratu a okamžitě jenom standing ovation.
3: Víte, přátelé, on nehrál Verlibu, ale on hrál morbidně obezního člověka.
2: Je to tak. No a je mu 57, jo. A teďkon vylezla fotka jeho z fitka. Vypadá neskutečně v 57.
3: Po té Verlibě.
2: Jo,
3: vypadá. Tam měl třeba jako 120-130 kilo v té Verlibě.
2: Vypadá fakt hustě, protože on se připravuje na Mumii 4. Bude pokračování Mumie.
3: Ježišmarja, tak jsme se dočkali.
2: Já se strašně
3: těším. Tak jsme se dočkali.
2: A hlavně to je důkaz toho, že začít s cvičením můžeš kdykoliv. Já třeba začnu zítra. Fakt teď už.
3: Já jsem chtěl zase začít dneska. Přišel jsem do fitka, zjistil jsem, že nemám tričko sebou v té tašce, tak jsem šel na pizzu, no. Nesměj se, dal jsem si jí polívku.
2: Já to cením.
3: Výborná pizza.
2: Začal jsi, no.
3: No, ona se vždycky nějaká Daniela najde. A než ne Daniela, tak Lucie.
2: Je to tak. Za vámi míří skupina Lucie. Užijte si to.

0: Zara Larsson za námi na Hit Radio City, díky, že odpoledne trávíte s námi, s vámi Vincent a Kateřina, a teď je čas taky na něco velmi zbytečného.
1: NZ-ko. NZ. Nejzbytečnější zpráva.
0: Blesk obsahuje dostatek energie na opečení 100 000 krajíců chleba na jednou.
2: Proto zkoušel. Kde vzal tolik krajíců?
0: Nevím, ale chci to jenom potřít česnekem a máslem.
2: Tak asi ho miluju.
1: Nejzbytečnější zpráva. Ta, kterou rozhodně nikdy nebudete potřebovat, ale stejně si ji budete pamatovat. Dopravní hlídka Hit Radia City. Kdo ví nejlíp, co se děje na pražských silnicích? No přece ty. Tak buď kámoš a dej vědět, jaká je cesta. Dostaneš za to benzín zdarma. Napiš nám nebo pošli hlasovku na náš WhatsApp 777-937-777. O tom, kde jsi, jak se ti jede a kde jsou problémy. Každý den dáme jednomu z party naší dopravní hlídky plnou nádrž. Jsme Hit Radio City. Tvůj parťák na silnicích v Praze.
3: Jsme Tukas, rodinná firma, které lidé věří už 35 let. Pomůžeme vám s výběrem vozu, jeho servisem i výkupem. Tukas.cz.

0: Benassi Bros těsně před 16. na Hit Radio City, za chvilku Eva Farná nebo Welshly Arms, teď už aktuální doprava.
1: Nejlepší dopravní servis z Prahy a okolí, dobré odpoledne. Taková odpolední klasika, to je stále příjezd po D5 od Loděnice, se táhne kolona až po nájezd na Pražský okruh a i ten samotný popojíždí od Zličína až po Ořech. Celé oblasti nabíráte, dlouhé zpoždění může být až půlhodinové. Opačný směr, přerušovaná kolona od Jesenice až po Ořech, tady je to kvůli dopravní nehodě, zdržení minimálně čtvrt hodiny až 20 minut. Prodloužila se kolona a zdržení na Barandáku a v Dobřížské směrem do centra, nebo také v opačném směru od Záběhlic a dál směrem na Černák. Pokud máte další info, napište do SMSky nebo na WhatsApp, zavolejte 777 937 777 a získejte možnost vyhrát stále plnou nádrž.
2: Řidiči, jezděte bezpečně s apkou Co-Pilot od Kooperativy a získejte až 40% z pojištění vašeho vozidla zpět. www.coopilot.cz.
3: Aplikaci Rádia CZ. Hit Radio City.
1: Je 16 hodin, krátké zprávy pro Prahu a okolí, přejeme dobré odpoledne. V neděli začne na železnici platit upravený jízdní řád, vlaky podle něj pojedou do 12. prosince. Změny se dotknou regionálních vlaků Českých drah ve většině krajů a zlepší spojení a návaznost mezi spoji. V některých regionech budou platit úpravy i v souvislosti s koncem školního roku. Praha 5 požádala policii o ještě intenzivnější dohled na Andělu a v jeho okolí. Na pravidelné schůzce, která proběhla včera, se hovořilo také o činnosti speciálního týmu Anděl, tedy kriminalisté, kteří se v této oblasti zaměřují na boj s pouliční, drogovou a násilnou kriminalitou. 20násobný český basketbalový šampion Era Nymburk se od nové sezony sloučí s pražskou Sláví, potvrdili to zástupci klubu. Cílem je v budoucnu proniknout do chystané evropské NBA. Spolumajitel Nymburka Tomáš Petera.
4: Otevření projektu NBA Euro a vstup NBA vůbec do Evropy je naprosto ojedinělá a jedinečná příležitost pro nás. A teď nemluvím vůbec jenom o tomhle projektu jako o Slávii, ale vůbec pro český basketbal a vůbec jako Českou republiku.
1: Nový klub SK Slavia Praha Era NBK bude hrát v Praze na Královce. Do budoucna by chtěl hrát pak v nové hale v Edenu, kde by působili i hokejisté Slavie.
3: City Extra.
1: Studio 2 otevřelo v pondělí první letní scénu na výstavišti Holešovice. V nabídce je tady novinka Patrika Hartla Blbka. Hrají například i dnes večer, pár jednotlivých vstupenek ještě zbývá. Druhou letní scénu pak otevře Studio 2 už v tuto sobotu, potvrzuje mluvčí divadla Tomáš Přenosil.
5: Letní scénu Vyšehrad otevře Ondřej Sokol a jeho stand-up s názvem Celebrity. Ale těšit se až do 31. srpna mohou posluchači také na komedie s Karlem Rodenem nebo představení Vše o mužích, Chlapi sobě, Vánoce s popelkou. Prostě to nejlepší z našeho repertoáru, které běžně uvádíme v divadle na Václavském náměstí.
1: Kompletní program léta hereckých osobností je na webu studio2.cz. Dnešní odpoledne zůstalo proměnlivé, pravděpodobně nás čeká ještě nějaká ta přeháňka, nebo možná i bouřka, teploty se pohybují kolem 16-17 stupňů. Pátek by měl být zraní teplotou kolem 8 stupňů, bude tedy chladněji a foukat má i severozápadní vítr. Odpoledne zůstane většinou zatažené, oblačné, deštivé a maximální teploty kolem 16 stupňů.
3: Kancel za tebou, kolony před tebou. A na zadním sedadle tvoje pražská trojka. Odpolední show Hit Radia City je tady. Dominik, Vincent a Kateřina.
0: Krásné odpoledne s vámi Vincent a Kateřina. A zdravíme na Plzeňskou.
6: Proč?
0: Tam to teď bude totiž velmi veselý. Nebo spíš nebude.
6: Co se tam děje?
0: No, teď tam přesunuje vlastně rekonstrukce a další uzavírka. Bude to nadlouho a bude to blbý.
6: A co to je za zprávy, proč budeme takhle lidi děsit? Já jim řeknu něco jiného. Bude to skvělý, nic se tam nebude dít.
0: Dobře.
6: Nebudou tam někdy kolony.
0: Dobře, detaily najdete třeba na našem webu hitradiocity.cz. Týká se to totiž i MHD, tak ať víte, co se děje.
6: Věřte, Káči, jo, já vás jenom jako tady se snažím pozbudit, ale neříkám vám pravdu.
3: Hit Radio City.
0: Co je pravda, to je to, že teď hraje Miley Cyrus.

0: Welshly Arms. Posloucháte Hit Radio City, krásné odpoledne. Mít společné zájmy je samozřejmě důležitý ve vztahu, jo, to je jasný. A myslím si, že jsme objevili opravdu pádný důvod k rozvodu, protože jedna paní nesnese svého muže. A to z jediného důvodu. On totiž nemá rád pohádku Ledové království.
1: Prosím.
0: Jakože chápeš pohádku, kde je Olaf, Elza a tak.
1: Takže, přátelé, vidle, pochodně, adresu toho pána, kde bydlí.
0: Ne, je to strašné, ale 29-letá Japonka takhle fakt vysvětlila svoje důvody soudci a ten se musel vlastně dost bavit, protože normálně se udávají takový dost jako basic věc, jako nevěra nebo tak, že jo, ale teď prostě takhle pádnej důvod, chápeš, no,
1: tak
0: to?
1: Ona většinou nevěra bejvá, když třeba je, zase ta holka jakoby miluje Ledový království, ale v tom vztahu, víš?
0: Jo, jasně, no. No tak prosím vás, jenom bacha. Let it go.
1: Ne.
0: Jste na to? Jako fakt? Jestli vaše polovička miluje nějakou takovouhle věc, neříkejte jí, že to nemáte rádi, jo?
2: Jo, řekejte svým polovičkám na všechno, že to máte rádi.
0: Jo.
2: A budete mít lepší vztahy.
0: Je to tak. Eva Farná a Miraj Prav.

I tento hit od Mirai na letošních Hradech CZ dostane zelenou. A kdyby vám to bylo málo, tak zveme všechny klienty kooperativy do Playhouse. Chillzóna, fotbálek a čisté toalety bez fronty. Kooperativa. Pojišťovna pro život, jaký je. Hit.

0: Hele, Féteru Hit Rádia City, čtvrt na pět, a to znamená jediné, za chvíli nepoužitelný. Další kolo je tu, stále hrajeme o dva lístky na Charlieho puta, rozhodně je o co hrát. Pokud chcete ukázat, jak jste nepoužitelný a vůbec si zahrát našich 10 otázek, napište teď na 777-937-777, jsem nepoužitelný a my jdem za vámi na silnice.
1: Jsme Hit Rádio City a Prahu i střední Čechy známe jako svoje boty.
2: Nejlepší dopravní servis z Prahy a okolí, přejeme dobré odpoledne. V Jinočanech dejte pozor u nájezdu na Pražský okruh, tady došlo k nehodě osobního auta s nákladním. Provoz v místě je silnější a zdržení v těchto chvílích dál narůstá. Komplikace hlásíte také z Barandáku, respektive jižní spojka Barandák a Dobříská. Tady se vytvořila dlouhá 20-minutová kolona. Oblast kolem Břevnova, tady se zdržíte do 5 minut a plní se Bubenecký tunel směrem na Troju. Tady počítejte minimálně s 5 až 7 minutami. Vaše dopravní info nám pište dál do SMSek nebo volejte na WhatsApp 777-937-777.
1: Jsme Tukas, sehraný tým pro vaše auto. Rodinná firma s tradicí 35 let. Prodej i servis vozů bez starostí. Tukas.cz. Hit Radio.

0: Chráním tvůj domov před letními vedry a jsem tak robustní, že odolám i bouřkám nebo zimním mrazům. A kdo jsem? Hliníková venkovní roleta Velux.
1: Sniž teplotu v podkroví a bydli komfortněji s řešeními Velux pro střešní okna Velux. Více informací na velux.cz.
2: Co pak se stalo, Pavlínko? Hoď to na nás.
3: A tak práce, s nějaký sousedský spory a tak, takže...
2: Že tobě se líbí nějaký kolega. Řekni to.
3: Ne,
2: líbí
3: to,
2: se ti normálně nějaký kolega a ty nevíš, co s tím.
3: To naštěstí ne, mně stačí ty pracovní záležitosti, co tam musím řešit.
2: Tak jsem to zkusil, no.
4: Okay. Hele, tebe čeká teď 10 otázek. Musíš na ně 10krát špatně odpovědět, takže jo, to je asi jasný. Jen nesmíš 2krát odpovědět stejně a musíš být strašně rychlá. Myslíš, že to zvládneš?
3: Nejsem si úplně jistá, ale pojďme to zkusit.
2: Jaký je ten čas, který musí překonat?
4: 28:57. Ale hele, věřím ti. Zkusíme to.
2: Víš co?
3: Zkusíme to.
2: Tak já ti nevěřím. A zkusíme, jestli vlastně reaguješ dobře jako na pozitivní i na negativní podporu.
4: Tak jdeme na to. Tak jo, spouštím stopky právě teď. Jak dělá veverka? Jakou barvu má banán?
3: Modrou.
4: Hlavní město Itálie je?
3: Berlín.
4: Doplň text, já si poskočím, já si.
3: Zaskočím.
4: Kolik stanic má metro A?
3: Ježiš, dvě.
4: Kdo zpívá v kapele Kabát?
3: Macháček.
4: Jak zní se kačka na trávu?
3: Viu.
4: Doplň název filmu Muži v?
3: Kapsa.
4: Co patří do malinády?
3: Do malinády. Hroznový víno.
4: Kolik máš nohou?
3: Jenom jednu.
2: Tak, stop! Takhle, vzhledem k tomu, jak pomáhá si, bych věřil, že tu jednu nohu možná i máš.
3: Já mám spíš asi půlku mozku dneska.
4: Jsem se měla zeptat, kolik máš mozkových buněk možná.
2: Já se hrozně těším na to, až se jednou prostě udělám tu dovolenou a dám se ten výlet do hlavního města Itálie.
4: Tam se taky těším, tam je to prej hezky.
2: A mimochodem teda si vymyslela nádhernou písničku pro děti, která by je měla učit, jak stolovat. Já si poskočím, já si zaskočím. To znamená, děti, u jídla nikdy neposkákejte.
4: Je to tak, muži v kapse to za mě zavřeli úplně fantasticky.
2: A teďkon se podíváme na ten čas, minuta a?
4: Ne, je to pod minutu, pozor, ale je to 54:84.
2: Hezky.
3: Takže hezky. Jsem překvapila.
4: Sama sebe, veď. Hele, minimálně seš tenhle týden jako první od konce zatím.
2: A já jsem rád, že se mi vyplatilo ti nevěřit.
4: Každopádně, Pavlí, tohle neklapne, ale i tak ti moc děkuji, měj se krásně.
2: A hodně štěstí s tím kolegou hezkým.
3: Já taky děkuju.
4: Ahoj.
2: Ahoj.
3: Ahoj.
4: Tak jo, nevadí. Pavle, to nevyšlo, vy ale máte šanci zase zítra. Přesně v...
2: Já nevím, kolik bude trvám vidět. To děláme jenom každý den stejně.
4: Nepoužitelní z Hit Rádia City.

0: Rehab in my head. Posloucháte Hit Radio City a už se těšíte na ten novej jiřák. Protože to nás teď už oficiálně čeká, prosím vás, příští středu se po všech těch opravách, mravenčí práci otevírá nové, z brusu nové náměstí Jiřího z Poděbrad. Já už si třeba skoro nepamatuju, jak to tam vypadalo. Pač to je 3 roky, co je to zavřen.
1: To není zavřený 3 roky, prosím, je něco, jiřák není zavřený 3 roky. Počkej. Já se to pletu s metrem Flora. A to taky není zavřený 3 roky.
0: No to není, metro Flora ne, ale Jiřák jo.
1: Metro Jiřák je už 3 roky zavřený?
0: Ne, metro už funguje dávno, náměstí.
1: Vaše nejlepší rádio.
0: Každopádně, samozřejmě tam klasicky bude půlka magistrátu přestřehava pásky.
1: Ježíš, máš pravdu, a víš proč? Protože já jsem tam byl na rande, já jsem se tam potkával s jednou holkou a já už 3 roky jsem ze svojí, takže to musí už být jak 3 roky.
0: No, tak vidíš.
1: No. Tak se omlouvám.
0: Jestli jsi tam byl na tom rande potom, tak to je blbý.
1: Ne, hele, zase tak blbej nejsem. Já se pracuji jenom v dílce zavření náměstí,
0: dobře,
1: ne ve vztahu.
0: Dobře, každopádně od středy to bude otevřen. Za mě jsou ty vizualizace hezký, já se těším. Uvidíme, jaká bude realita, ale věřím, že to bude hezký. Půjdeme tam pak na drink.
1: No, to se teda sakra píš.
0: No tak jo.
1: Dáš si takový to, jaké, to oranžový, ale s bezinkou?
0: Jasně, co?
1: No, máš ráda, ten jeden je špric a to druhý je něco jiného.
0: Sarty špric.
1: Sarty to, ještě neznám, co to je co?
0: Já ti to pak řeknu.

Dominik, Vincent a Káťa ještě neřekli poslední slovo. Vlastně oni ho nikdy neřeknou. Odpolední show Hit Rádia.

0: Imagine Dragons v éteru Hit Rádia City těsně před 17. Za chvilku Kabáti nebo Hunter X, teď aktuální doprava.
1: Nejlepší dopravní servis z Prahy a okolí. Dobré odpoledne. Na Pražském okruhu 15. kilometr ve směru k letišti za Lochkovským tunelem došlo k nehodě osobáku s nákladním autem. Přerušovaná kolona se táhne už od Jesenice. Počítejte nadále s komplikacemi a ty hlásíte také v opačném směru, tedy na příjezdu od D5 a pak na úrovni Jinučan a Ořechu. Zpomalí vás také kolona na jižní spojce a Barandiáku dál v Dobřížské ulici směrem do centra nebo v Bubeneckém tunelu směrem na Troju. Vaše dopravní info nám pište dál do SMSek nebo volejte na WhatsApp 777 937 777 a stále máte možnost vyhrát plnou nádrž.
2: Viditelný zážitek v každém okamžiku vám přináší oční klinika Horní Počernice. Řešení očních vad bez ohledu na věk. www.ocniklinikahp.cz.

0: Právě teď je ten správný čas na nákup nábytku Jamal do vašeho domova. Nábytek Jamal, v bydlení jsme doma. www.jamal.cz.
1: On air.
2: Online.
1: I v aplikaci Rádia CZ. Hit Radio City.
3: Je 17 hodin, dobré odpoledne u dnešního City Drive, přeje Lucie Daňková. Projít v horkém létě rozpáleným centrem metropole ve stínu už nebude nemožné. Zanedlouho nám pomůže vítěz letošního, právě skončeného inovačního maratonu na Kopni Prahu. V trojici nejlepších je totiž také aplikace Praha ve stínu. Doplní za pořadatele akce operátor ICT Vendula Janů.
4: Tenhle tým přišel s webovou aplikací, která vám najde nejstínější trasu po Praze. To znamená, stojíte uprostřed Prahy, v srpnu je vám horko, potřebujete se dostat z bodu A do bodu B, takže do téhle aplikace zadáte trasu, zadáte tam čas a ona vám najde nejkratší trasu a zároveň tu nejstínější trasu. A vy si můžete vybrat, jestli chcete jít přes rozpálenou Prahu, ale mít to rychle za sebou, anebo jít třeba další trasu, ale víte, že z 60% půjdete ve stínu.
3: Teď projde aplikace dalším vývojem a navazujícím testováním.
4: Zatím ještě úplně v provozu není, respektive existuje nějaký prototyp, který se testuje a stále se vyvíjí. To bude pravděpodobně jedna z věcí, na které bude teď tým pracovat v rámci té navazující projektové podpory. Takže my jsme ji viděli, ale aktuálně dostupná není a pracuje se na ní.
3: Operátor ICT jde pomalu do finále i s dalším svým projektem, aplikace Pidlítačka 2.0. Podle mluvčího Vladimíra Antonína Bláhy vše směřuje ke spuštění od nového roku.
5: Kolegové, vývojáři a celý ten produktový tým mají mapu, podle který jedou, je to harmonogram jízdní řád, samozřejmě ve spolupráci s kolegy z Ropidu a z integrované dopravy Středočeského kraje, protože tu aplikaci neděláme pro sebe, děláme ji pro Pražany, pro Středočechy samozřejmě, takže vím, že už tam mají zaintegrované vyhledávání, to znamená, jak budete vyhledávat, nákup jízdenek, vrhnou se na parkování. Ta novinka je, že tam bude pouze ten lepší vyhledávač toho spojení, který se vám více přizpůsobí na míru.
3: Celé povídání najdete na našem webu v podcastu City Drive. Předposlední vydání před letními prázdninami budeme mít pro vás za týden. V průběhu večera a noci postupně polojasná, skoro jasná obloha, během noci se může vytvořit lokálně také mlha. No a k ránu bude opět přibývat oblačnost, teploty budou ale velmi nízké, 8 až 6 stupňů, to jsou páteční ranní minima. No a v průběhu dne opět tedy přibývání mraku na zataženo oblačno, přidá se slabý déšť nebo přehánky, maxima 15 až 17 stupňů.
1: Karlína na Barandov, z Vinohrad na Břevno, z Pražského okruhu na Pražský okruh. Všude jsme s tebou. Vítej v odpolední show metropolitního hitrádia City.
6: Krásné odpoledne, 3:17. S vámi Kateřina a Vincent.
7: Dobrý den. Já jsem Vincent, kdyby to nikdo nepoznal. Káťa totiž dneska je nastydla a má takový hlubší hlas a já vlastně nevím, kde začíná ona a končím já.
6: Skvělá věta, děkuju ti moc. Já bych jenom za chvilku, malou chvilku, nás čeká další, nové, cizí, tajemné slovo.
7: Aha, tak proto je ti líp.
6: Jo, hned
7: tak
6: jsem
7: proto je ti líp, protože budeš dělat schadenfreude.
6: Ano, ano, škodolibá radost. To třeba víme, co znamená.
7: To víme, co znamená, no, ale to, co budeš říkat ty, to zase víme úplný prd.
1: Hit Radio City.
6: Negoogli to už za chviličku. Teď jsou tu kabáti a pohoda.

0: Tohle jsou Kabáti a Pohoda, posloucháte Hit Radio City a je to tu. Pojďte trošku potrápit mozky, schovejte telefony, protože je tady, negoogli to.
1: Nech telefon v kapse, vypni Wi-Fi, zapomeň, že existuje Google. Teď si v tom jen ty, tvůj mozek a tvoje nejdivnější teorie. Negoogli to na Hit Radio City.
0: Je to tady, mám tady další tajemné slovo a na Vincentovi je, aby ho uhádl. Vy mu samozřejmě můžete pomoct. Doufám, že mu pomůžete.
2: Nikdo mi nikdy nepomůže. To je takhle, moto, až já budu mít knížku. Nikdo mi nikdy nepomohl.
0: Je pravda, že vždycky, když lidi napíšou správnou odpověď, tak já ti neříkám.
2: Lidi to chtějí říct mně?
0: Ne.
2: Proč se stavíš mezi mě a lid?
0: Dobře, jdeme na to. Dnešní tajemné slovo je sisu.
2: To slovo je až moc roztavilý na to, aby mě tolik rozčílilo. Sisu.
0: Sisu. S někým i.
2: Tak to je úplně něco jiného tím pádem, to jsem šel druhým směrem. Sisu. Haló, tady Sisu.
0: Hej, hola, vola, Sisu.
2: Ano.
0: Ne, to není ne. Ono.
2: Takže Sisu je, to je, když se ptá na něco vlastně Moravák a neví, jestli jsi to udělal ty nebo on. Sisu?
0: Ne.
2: Co jsem to byl já?
0: Ne.
2: Jsi to byl ty?
0: Ne.
2: Je to něco jako ty...
0: Pochází to z Finska, ten výraz.
2: Jo. Takže je to něco se sněhem, anebo s neadekvátní teplotou?
0: Počkej, ne.
1: Negoogli to.
2: Je to něco s tmou?
0: Ne.
2: Je to něco s dobrým zdravotním systémem?
0: Ne.
2: Asi si jistá, že to je finský?
0: Aha.
2: Má to něco společného se dřevem?
0: Ne.
2: S lyžováním?
0: Ne.
2: Se zimou?
0: Ne.
2: S Finskem?
0: Ne.
2: Jaký slovo se může říct v rádiu, abych si zanadával?
0: Zatrpaceně.
2: Zatrpaceně, co za slovo zase? Sisu. Ahoj, já jsem malý Sisu a přišel jsem vám opravit pusu. Zubař, finský zubař, malinký, který ti vleze do pusy a nemusíš otvírat pusu.
0: To mají?
2: Já nevím, jak se já vím.
0: Není to tak. Dobře, pojďte mu pomoct. 777-937-777. Co by to mohlo být? Sisu.
2: Hele, tam se píše Sisu. Ne, to je aj, to je taký pitomý slovo další.
0: Písmenka těžký, veď.

0: Hunter X právě teď na Hitradio City a my stále nevíme, co je to sisu. Negoogli to. Vincente, co by to mohlo být sisu?
1: Slyšel jsi to vrznutí toho mikrofonu? To je tak jediný, jak se dneska vrznu. Tak mi poraď. Dobře, víš, tak... že to vždycky potom prosím, líbám ti nohy a ty tady... No, ne,
0: tak já ti
1: neřeknu.
0: To velmi, velmi jako okrouhle popíšu, co by to mohlo být.
1: Ty, Káťo, ty jinak neradíš.
0: Sisu je v podstatě takový vnitřní motor, který běží dál, i když už by normální člověk ležel pod dekou a nemohl.
1: To jsi mi řekla teď koncu už, ne? To, to slovo je.
0: Ne.
1: Takže to je nějaký jogurt, tím pádem podle toho, jak ty radíš.
0: Sisu je jogurt?
1: No to já nevím, teď skvěláš nějakou radu a pak je to něco úplně jiného. Je to motor, je to když člověk už nemůže jíst, ale chutná mu to tak, že furt žere, žere, žere.
0: No, to úplně ne.
1: Jsi hodně zmatená teď.
0: Jsem teď trošku zmatená, jestli by se to dalo uznat nebo ne.
1: Aha.
0: Je to takový, no, tak... Tak na půl, protože dámy a pánové, sisu je finský výraz pro vytrvalost, odhodlání a schopnost pokračovat navzdory těžkostem.
1: A jídla?
0: Ne,
1: no tak,
0: prostě obecně.
1: Tak to jsem to strefil.
0: No, tak půl.
1: Akorát jsem měl specifický sisu. Já měl sisu na rybu.
0: Měl jsem sisu na rybu?
1: No sisu na rybu, když jedí moc ryby a už nemůžou, ale jedou.
0: Aha. Dobře, tak jo.
1: Ty nemáš nikdy sisu na rybu?
0: Já budu mít večeři rybu, tak uvidíme, jestli budu mít sisu.
1: Ty, když nebudeš moc, tak jeď. Ty ještě ty kostky už nebudou chutnat, musíš rozkousat pořádně ty kosti.
0: Dobře, sisu známe a další slovo brzy.

0: Tohle je Alvaro Soler, vy posloucháte Hit Radio City a my stále hrajeme o plnou nádrž. Tu může získat každý den odpoledne jeden z vás, kdo nám pošle nějaký dopravní tip. A my jdem za vámi na silnice.
1: Jsme Hit Radio City a Prahu i střední Čechy známe jako svoje boty.
2: Nejlepší dopravní servis z Prahy a okolí a začneme na Smíchově.
3: Ahoj, tady Martin. Chci nahlásit takovou kolonu zdržení z Klikatý ulice a jezdí tam auta z Radlický. Já jedu teďka na Smíchov a jedu horem přes okolo úřadu daňovýho, takže ta kolona tady je, ale jede to. Zatím ahoj.
2: No a Martin nám dal opět vědět i další navazující komplikace.
3: Ahoj, tady znovu Martin, tak jsem najel do Perutkový směrem na Anděl a stojí to až ke kruháči k Jironický. Tak zatím ahoj.
2: Děkujeme a komplikace jsou také na Klamovce v této oblasti kvůli posunu prací v Plzeňské ulici právě na úrovni Klamovky. Počítejte v průběhu odpoledne také s komplikacemi. No a tradiční místo, kde to stojí, to je Pražský okruh od sjezdu z D5, nebo také v těchto chvílích Barandák dál do Dobříšské ulice. Jak už zaznělo, stále můžete volat nebo psát na WhatsApp 777-937-777 a získat možnost vyhrát plnou nádrž.
1: Jsme Tukas, sehraný tým pro vaše auto. Rodinná firma s tradicí 35 let. Prodej i servis vozů bez starostí. Tukas.cz.
4: Hit Radio. Hit Radio.

0: Chráním tvůj domov před letními vedry a jsem tak robustní, že odolám i bouřkám nebo zimním mrazům. A kdo jsem? Hliníková venkovní roleta Velux.
1: Sniž teplotu v podkroví a bydli komfortněji s řešeními Velux pro střešní okna Velux. Více informací na velux.cz.
2: Toho profesionála zpátky, jo.
3: Dobře, dobře. Martinovi posíláme plnou nádrž, těšíme se na vaše tipy zase zítra, teď už Army of Lovers.

0: Mark Ember dohrává na Hitrádiu City, krásné odpoledne všem. S vámi Vincent a Kateřina. A já tady mám takový, dneska jsem narazila prostě na zajímavý článek o tom, že některé věci vlastně původně fakt měly sloužit úplně něčemu jinému, jo. A tohle mě hodně
1: jako
0: pobavilo.
1: Myslíš mě, že jsem ti původně měl pomáhat v tom rádiu?
0: Jo, to tak. To taky, takže se řadíš po bok takových věcí, jako jsou třeba kukuřičné lupínky. Ty měly původně totiž potlačovat sexuální touhu a hříšné myšlenky.
1: A to funguje. Já jsem v životě neviděl člověka, který jí každý ráno kukuřičné lupínky a má jako vysokou sexuální aktivitu.
0: Myslíš, že to fakt funguje?
1: Já nevím, jako milí posluchači, je tady někdo z vás, kdo každý ráno snídá kukuřičný lupínky a pak si to rozdává celý den?
0: Asi ne, veď. Bublinková folie, ta měla původně fungovat jako plastická tapeta.
1: Ale jako jednorázová?
0: Ne, normálně to mělo jenom být hezký na zdi, přemalovat
1: to. Protože já bych to potřeboval, já se denně třeba třikrát jako praštím do hlavy.
0: Aha,
1: já bych tady tu tapetu potřeboval.
0: Měl jsi potřeba nějakou polstrovanou místnost,
1: no, ale jo, a takový ještě nějaký jako košili, která by držela ruce, abych je měl tak neposedný.
0: A co teda je úplně skvělý, a pokud vrážíte třeba někam do obchoďáku, tak eskalátory byly původně provozovány a patentovány jako zábavní atrakce. Podle mě určitě zvlášť, když si třeba nezavážeš tkaníčky, že jo? To musí být zábavné.
1: To musí být velká zábava. A teď, když to všechno spojíš a máš člověka, který má bublinkovou folii na sebe, žere lupinky a jde na eskalátorech, tak ten už 100% není sexuálně aktivní. A nebo až moc.
0: A nebo?
2: Jaká byla dnešní snídaně šampionů na Hitrádiu?
3: Máte služební auto nebo máte auto na operák? Správci firemních flotil pláčou nad tím, v jakém stavu jim lidi vracejí auta.
4: Jak se říká, z cizího benzín neteče.
3: Tak Češi se k firemním autům chovají brutálním způsobem. Mezi, pozor, nejčastější extrémy patřilo převážení stavební suti v kufru luxusních manažerských sedanů. Bytle s hnojem na kožených sedačkách, anebo totálně zničený interiéry od domácích mazlíčků bez přepravních boxů.
4: Já jsem vozil spoustu divných věcí, protože jsem, když jsem začínal s řízením, měl starou Škodu Felici v kombiku.
3: Aha.
4: Obrovský kufr. Takže cokoliv bylo potřeba přepravit, včetně třeba stavebního materiálu, všechno se tam vlezlo, krásně to auto sloužilo.
3: Asi všichni víme, jaký je nejlepší terénní auto. Víš, Davide?
4: Nechám se podat.
3: Firmní oktávka.
2: Dej si snídaní šampionů na Hit Radio. Od 6 do 9 s Michalem a Jasmin.

Reklamy byly dlouhý. Sorry, ale my z něčeho tuhle pražskou trojku platit musíme. Dominik, Vincent a Káťa. Dej si odpolední show Hit Rádia City.

0: Cyril a jeho Stumbling In právě teď v éteru Hit Rádia City za chvilku, 18 hodin. To znamená, že my se s vámi pro dnešek loučíme, s vámi byli Vincent a Kateřina.
1: Káťo, já tě chci pochválit.
0: Děkuju, nevím za co.
1: Když jsme začali, tak ty jsi řekla, že to dneska neodkecáš, skoro si nemluvila, ale to tvoje tělo takový profík, že i když je na 40 teplotách různých toto vysílání, protože jsem viděla, že to lítá nahoru dolů, tak stále se ti ten hlas aktivoval, mluvila si nádherně, perfekto.
0: Já jsem sisu.
1: Ty jsi sisu, to znamená, že i když nemůžeš, tak jdeš. Ty jsi prostě finská holka.
0: Všem, co jste taky sisu, držím pěstě, to zvládnete. No, budem se na vás těšit, samozřejmě, zase zítra, 15.00.
1: Jo, víš, jak se říká, to sisu zní trošku jako to fife, znáš to? Ten vtip z to fife?
0: Ne.
1: To fife pofal?
0: Tak se mějte krásně, ahoj.
2: Hit Radio City.

0: si náladu.
1: Sleduj Hit Radio na Instagramu.
0: Zlepši si náladu.
1: Soutěže, zákulisí rádia a spousta zábavy. Instagram Hit Radio.
0: Zlepši si náladu.
1: Zlepši si náladu. Hit Radio.
2: Nejlepší dopravní servis z Prahy a okolí, dobré odpoledne. Kolony nepolevují na Pražském okruhu, na úrovni Jinočan a Ořechu, ale také na D5C zhruba od Rudné. Další zdržení jste hlásili ze Štěrboholské spojky na úrovni Štěrbohol a také v oblasti Hloubětína. Vaše dopravní info volejte na 777 937 777.
3: Viditelný zážitek v každém okamžiku vám přináší oční klinika Horní Počernice. Řešení očních vad bez ohledu na věk. www.ocniklinikahp.cz

0: Právě teď je ten správný čas na nákup nábytku Jamal do vašeho domova. Nábytek Jamal, v bydlení jsme doma. www.jamal.cz.
1: On air.
2: Online.
1: I v aplikaci Rádia CZ. Hit Radio.
3: Je 18 hodin, dobrý podvečer, u zpráv pře Lucie Daňková. Poslanecké jednání o možném střetu zájmu premiéra a dotacích skupině Agrofert skončilo bez výsledku. Sněmovna odpoledne neschválila díky koaliční většině návrh programu mimořádné schůze, kterou vyvolala opozice. Andrej Babiš se debaty neúčastnil, omluvil se z pracovních důvodů. Cestujte s dětmi bezpečně. Kampaň, která se věnuje správnému používání dětských autosedaček. Co bylo motivací spustit ji právě teď, řekne za autora tým silniční bezpečnosti Markéta Novotná.
4: Dělali jsme si vlastně aktuálně před touto kampaní také šetření a tam dokonce až 20% rodičů uvedlo, že občas ty děti vlastně převáží úplně bez dětských autosedaček nebo nepřipoutané. Takže to je vlastně ta naše motivace, proč teď aktuálně spouštíme tuto kampaň.
3: Kampaň také upozorňuje, že autosedačky mají svoji životnost, na kterou má vliv i střídání teplot v autě v průběhu roku. Zároveň je rizikem nákup dětské sedačky z druhé ruky. O víkendu se otevřou běžně nepřístupná místa. Čeká nás víkend otevřených zahrad, do kterého se zapojí stovky míst napříč celým Českem. Probíhat budou komentované prohlídky a doprovodný program i pro nejmenší návštěvníky. Naši fotbalisté se v žebříčku reprezentací FIFA o jedno místo polepšili a do mistrovství světa vstoupí ze 40. pozice. Do čela se vrátila Argentina, která bude na šampionátu v Americe obhajovat zlato. Prvním soupeřem českého nároďáku bude zítra ve 4 ráno Jižní Korea.
1: Chceš si nechat zahrát hit podle sebe? Každou středu večer hrajeme na přání. Svůj hit si objednej na webu hitradio.cz. Hitradio.cz.
3: Večer a pak v noci polojasno, dokonce až skoro jasno, k ránu v západní polovině Čech opět přibývání mraků se slabým deštěm. Ráno bude ale chladné, 8 až 4 stupně, to jsou minima, a pátek přes den oblačný. Na Moravě a ve Slezsku zpočátku místy polojasno, ale později opět zataženo s přeháňkami na celém území. Nejvyšší teploty nikterak vysoké, 13 až 18 stupňů, na Moravě a ve Slezsku tepleji.
5: Odbyla 18. hodina, na Hit Radio budeme pokračovat hudebním speciálem Hit Radio Classic. Ten startujeme právě teď. Michal Pospíchal s vámi, hezký čtvrtek.

Hodina pohodu jsme otevřeli dnešní vydání hudebního speciálu Hit Radio Classic. 11.6. vám 10 minut po 18. přejeme pohodový čtvrtek. Ladíte hudební speciál Hit Radio Classic. To nejlepší z 80. 90. a hitů milénia. Liquido, taky Erasure za námi, před námi třeba Vanty a Kulty, The Magic Key se jmenuje písnička, která je připravená hned jako další v pořadí. Taky Entrance, D.I.S.E.O. i s tím můžete počítat. I tuhle hymnu, která nesmí na žádné pořádné retro party chybět, jsme pro vás pro ten dnešní den nachystali. Tak až do 21 hodin budeme vzpomínat, budeme plní nostalgie a hlavně si vychutnávat hity, na které se trošičku zapomnělo, ale o to jsme tady my, abychom je oprášili v hudebním archivu. A připomněli.

Tohle je ta správná hymna DISCO, jinými slovy disco a partička Entrance. Slibovali jsme tuhle věc v rámci hudebního speciálu Hit Radio Classic, který posloucháte právě teď. Ve čtvrtek, kdy vám přejeme pohodový den. Mimochodem, pokud jste si třeba říkali, že už jste zatraceně dlouho nebyli v kině a chtělo by to někam vyrazit, tak si ještě chvilku počkejte, ale nemoc dlouho, protože už 18. června má premiéru česká novinka s názvem Tahle party je dead. Pokud máte rádi horor, ale zároveň se dobře bavíte, je tenhle film právě pro vás. Tahle party je dead totiž přináší kombinaci hororu, komedie, generační výpovědi a odhalí nám, co se asi také stane, když se parta teenagerů ocitne na začátku zombie apokalypsy, přičemž zjistí, že problém nejsou nemrtví, ale jejich vlastní životy. Celé to v podstatě začíná na jedné halloweenské party, kde to tak trochu žije, i když se tak trochu umřelo. Nicméně nalákat vás může i trailer, který je právě venku. Tak si film Tahle party je dead nenechte od 18. června ujít, protože jak to vypadá, bude to stát za to. Za to budou stát taky další naše hity v rámci hudebního speciálu Hit Radio Classic Frankie Goes to Hollywood nebo zpěvačka Enya, tu vám pošleme už za chvíli.

0: poslouchej i naše podcasty. Snídaně šampionů, rozhovory a zábava. Podcasty Hitrádia na Spotify a všech podcastových platformách. Hitrádio.
1: Zlepši si náladu.
0: Zlepši si náladu.

0: Chráním tvůj domov před letními vedry a jsem tak robustní, že odolám i bouřkám nebo zimním mrazům. A kdo jsem? Hliníková venkovní roleta Velux.
1: Sniž teplotu v podkroví a bydli komfortněji s řešeními Velux pro střešní okna Velux. Více informací na velux.cz.

Tohle jsou Králové 80. Modern Talking, You're My Heart, You're My Soul. Tak to je věc, kterou jsme si nemohli při čtvrtečním večeru odpustit. Hit Radio Klasik je v plném proudu. A pokračovat bude taky touhle romantiárnou. To je lamač dívčích srdcí Enrique Iglesias. Rhythm Divine pro vás máme nachystané. Do dalších minut počítejte taky s Alanis Morissette nebo uskupením Bad Boys Blue. To všechno vám stihneme do 19. zahrát.

0: největší hity, nejlepší nálada a skvělé výhry. To je snídaně šampionů na Hit Rádiu, kdekoliv a kdekoliv přes apku Rádia.cz. Přes apku Rádia.cz. Hit Rádio.
1: Zlepši si náladu.
0: Zlepši si náladu.

0: Sheeran.
1: Hi, this is Madonna.
2: Ladíte Hit Radio Classic, hudební speciál plný toho nejlepšího z 80. 90. a milény. A pokračovat budou Guns N' Roses. S vámi Michal Pospíchal, hezký čtvrtek přeju.

Touch Me, to zpívala Samantha Fox. Čtvrteční vydání hudebního speciálu Hit Radio Klasik je v plném proudu. Vstoupili jsme do jeho druhé hodiny, ve které pro vás budeme mít taky to nejlepší z 80., 90. a milénia. Není to jenom zahraniční muzika, je to taky ta česká a slovenská. Třeba Richard Miller spojuje oboje. Slovenský zpěvák, který řadu písní naspíval v češtině a v singlovce Baroko se navíc ještě obklopil řadou hostů. Tušíte správně, hrát vám ji na Hit Radio budeme právě teď.

byl projekt Dream s hitem Things Can Only Get Better. Věřím, že jenom lepší bude taky ten aktuální týden. Konec konců máme čtvrtek. A před námi pro mnohé vysněný pátek a nadcházející víkend. Zbytkem čtvrtečního dne vás ale budeme provázet ve velkém stylu. V aktuálním čase ve stylu Oldies Pecek, 80-ky, 90-ky, hity Millennia. To všechno pro vás máme. Důkazem budiš už za chvíli třeba Bryan Adams nebo Lisa Steinfeld. Ladíte Hit Radio.

0: Chráním tvůj domov před letními vedry a jsem tak robustní, že odolám i bouřkám nebo zimním mrazům. A kdo jsem? Hliníková venkovní roleta Velux.
1: Sniž teplotu v podkroví a bydli komfortněji s řešeními Velux pro střešní okna Velux. Více informací na velux.cz.

Nejen Coco Jumbo, ale třeba taky písničku Up and Way má na triku Mr. President. Už jich máte Hitradio a hudební speciál Hitradio Classic. Dál pokračujeme v nabídce toho nejlepšího z minulosti. Život jako na horské dráze máme občas všichni. Ronan Keating o tom dokonce napsal písničku Life is a Roller Coaster. Tahle písnička vyšla v červenci 2000 jako druhý single z jeho debutové desky. Nejprve dobila jeho rodné Irsko, pak zbytek Velké Británie a nakonec i celý svět. Éter Hitradia bude dobývat právě teď.

0: Za naše práva se právě teď rvali Beastie Boys. Tohle byla hitovka Fight for Your Right. Hit Radio Classic, to je hudební speciál, který si vyhrazuje právo hrát to nejlepší z minulosti. Do konce hodiny pro vás budeme mít ještě nabídku dalších skvělých hitů. Těšit se můžete na Eltona Johna nebo Lucku Bílou. Čtvrteční večer pokračuje ve velkém stylu.
1: Hit Radio.

0: na Hit Rádiu.
1: Hi, it's me, Rita Ora.
2: I'm Macklemore.
3: I'm Dua Lipa. Hit
4: Rádiu. Pokračuje Hit Radio Classic, hudební speciál plný hitů minulosti. Další hodinu startuje Lady Gaga. S vámi Michal Pospíchal, přeju dobrý večer.

Tenhle hlas se moc snadno zaměnit nedá, patřil Janet Jackson. Janet Jackson je nejmladší sestrou Michaela Jacksona, nezávisle na tom si vybudovala velmi slavnou a úspěšnou kariéru. Na triku má dnes přes 100 milionů prodaných nahrávek po celém světě. My jsme si od ní připomínali globální hity Together Again. Ladíte Hit Radio Classic, hudební speciál, který nám připomíná hity, na kterých jsme vyrůstali, u kterých jsme prožívali důležité okamžiky. Možná se některý váš životní příběh váže k písni Moonlight Shadow Michaela Oldfielda nebo třeba ke kapele Manic Street Preachers. Tyhle interprety si každopádně dáme za chvíli. Čtvrtek trávíte s Hit Radiem.

0: Chráním tvůj domov před letními vedry a jsem tak robustní, že odolám i bouřkám nebo zimním mrazům. A kdo jsem? Hliníková venkovní roleta Velux.
1: Sniž teplotu v podkroví a bydli komfortněji s řešeními Velux pro střešní okna Velux. Více informací na velux.cz.

0: Tohle je fantastická hudební vzpomínka, hitovka I'm Gonna Be Me, známá taky jako 500 Miles. Na Hit Radio hráli Proclaimers. Čas se nachýlil. Dnešní vydání hudebního speciálu Hit Radio Classic už se pomaličku blíží do finále. Tak pojďme rychle dál, ať si do konce hoďky stihneme zahrát co nejvíce hitů. Pokračuje mix toho nejlepšího od 80. 90. až po milénium. Nachystaný je pro vás třeba Freddie Mercury nebo Shakira.
1: Hit Radio.

Tvůj čas je pouhopouhé prozatím a nedá se zastavit. Je to vrchol dnešního vydání hudebního speciálu Hit Radio Classic. Více nám do něj nevejde, ale zoufat nemusíte, protože další 3 hodiny toho nejlepšího z minulosti pro vás budeme mít zase zítra úderem 18. hodiny. Užívejte čtvrteční večer s dalšími hity. Pink, Poetika, Bruno Mars, prostě pro vás toho budeme mít zase spoustu.

0: Hit Rádio City.
1: Čas duše léčí, tak jako déšť skrývá tvůj plač, skryje i strach, co v sobě máš. Čas duše léčí,

0: Chráním tvůj domov před letními vedry a jsem tak robustní, že odolám i bouřkám nebo zimním mrazům. A kdo jsem? Hliníková venkovní roleta Velux.
1: Sniž teplotu v podkroví a bydli komfortněji s řešeními Velux pro střešní okna Velux. Více informací na velux.cz.

0: Chráním tvůj domov před letními vedry a jsem tak robustní, že odolám i bouřkám nebo zimním mrazům. A kdo jsem? Hliníková venkovní roleta Velux.
1: Sniž teplotu v podkroví a bydli komfortněji s řešeními Velux pro střešní okna Velux. Více informací na velux.cz.

0: Radio City.
1: When I was 6 years old, I broke my leg.

0: that Sharon?
1: Hi, this is Madonna.
2: Hit Radio.
3: Zlepši si náladu.
2: Zlepši si náladu.

0: Radio City.
1: Můžu ti vylejt svoje srdce, jenže nevím, k čemu ti to bude, když se pořád díváš blbě na mě. Chtěl jsem jenom vyndat všechno, co mám v sobě, abych zapomněl na věci, které v životě jsem dělal špatně. Klečím na kolenou, volám Bože, pusť mě běžet za rodinou, bez

znáš to, všechny city schovat na papír, pak jenom doufat, co se stane, až je objeví. Třeba nic, třeba všechno se to změní, život bude lepší, než to hraní, na co

0: Chráním tvůj domov před letními vedry a jsem tak robustní, že odolám i bouřkám nebo zimním mrazům. A kdo jsem? Hliníková venkovní roleta Velux.
1: Sniž teplotu v podkroví a bydli komfortněji s řešeními Velux pro střešní okna Velux. Více informací na velux.cz.

stíny odkvete, pojď zpívat, tančit na hlase.

0: Chráním tvůj domov před letními vedry a jsem tak robustní, že odolám i bouřkám nebo zimním mrazům. A kdo jsem? Hliníková venkovní roleta Velux.
1: Sniž teplotu v podkroví a bydli komfortněji s řešeními Velux pro střešní okna Velux. Více informací na velux.cz.

0: Chráním tvůj domov před letními vedry a jsem tak robustní, že odolám i bouřkám nebo zimním mrazům. A kdo jsem? Hliníková venkovní roleta Velux.
1: Sniž teplotu v podkroví a bydli komfortněji s řešeními Velux pro střešní okna Velux. Více informací na velux.cz.